Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Podle posledního průzkumu návrat EET podporuje většina Čechů, ukazuje aspoň průzkum. Ano, návrat elektronické evidence tržeb má podle průzkumu podporu většiny veřejnosti. Pozitivně jej hodnotí zhruba 2/3 obyvatel. Zrušení systému v roce 2022 považuje za nesprávné 53% dotázaných. Toliko tedy EET, teď už další hity. Jarek přeje hezký poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5 hodin 31 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den. Máme tady polovinu 25. týdne středu 17. června. Adolf dneska slaví svátek. Dobré ráno přejeme z krokodýla. Nevím, jak to ty ženský dělají, ale vždycky mají vybitý mobilní telefon. Znám to i z domova. Včera jsem vezl takhle dceru na vlak. Brala si sebou nabíječku a říkám, prosím tě, proč si budu už. Já mám vybitý telefon. Katka přišla a má taky samozřejmě vybitý telefon. Prosím tě, Katko, jak vy to děláte? Já jdu večer spát, tak to dám do nabíječky, aby to přes noc nabilo. Jako, co vy to tak jako máte?
1: Dobré ráno. Takhle kritika hnedka při příchodu do
0: práce.
1: Ne,
0: to není kritika.
1: Já ještě nejsou rozmluvena na to, že by mě to zapalovalo. Hele, no prostě to tak je, no. Tak jo. Já jsem si všimla před spaním a jak už jsem byla v takovém polospánkovém režimu, tak nemáš sílu jako vstát a jít až do kuchyně pro nabíječku, prostě ne.
0: To je pravda, těsně před zasnutím už není síla vůbec
1: na
0: nic.
1: A říkala si, že tady v rádiu bude určitě nějaký dobrák a naštěstí jsem měla nabíječku v tačce, takže dobrý, vyřízený.
0: Mimochodem, kolegyně Petra to má v šuplíku, víme to všichni a velmi často je všichni používáme.
1: Teda ta nabíječka.
0: Ano, ta nabíječka, dobře. Tak, pojďme na silnice. Pozor, pokud jdete trasu Brno Světe na 43 u Krhova za Černou horou, je dočasně komunikace uzavřená. Je to z důvodu odstraňování nehody nebo respektive požáru osobního auta, takže tam se asi možná trochu zdržíte. Jinak nám někde lehce doznívají přehánky, dívám se, že teď to minulo lehce Slavkov, ale třeba teď prší ještě celkem dost v Břeclavi, ale odejde to a bude hezky, bude teplo. I to samozřejmě během rána podrobněji probereme. Tak přátelé, jde. Jdeme na to. Dobré ráno, dobrý den.
2: Je jaro, mějte se rádi.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 4 minuty a bude 6:15. Jak je a jak bude venku? Tak co se týče přeháněk, tak teďka jedna doznívá v Břeclavi, jde to od severozápadu na jeho východ, takže tam za chvilku už bude úplně bez deště. Možná ještě drobná bude za chvilku v Kyjově. No a co se týče přeháněk, ty během dne můžou být ojedinělé. Odpoledne se ale můžou vyskytovat četněji a může se vyskytnout třeba i nějaká ta bouřka, ale večer ty srážky zase budou úplně ustávat. Co se týče teplot, tak dneska čekají vyšší teploty. Například, no už teď ráno je výrazně teplej, než bylo včera. Třeba teď máme v Brně už 17,5 stupně a odpoledne se po Moravě čekají teploty maximálně do 27. Přejem dobré ráno.
2: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo den Braven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš 5. zdarma.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
4: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
5: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Děkujeme vám.
9: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
10: No.

0: 5 hodin 59 minut, k tomu máte naladěno Rádio Krokodýl. Přejeme vám dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: A musím říct, že už se těším, až skončí fotbalové mistrovství světa. Z pohledu fanouška jako hezký fotbaly, ale já jsem se včera díval na tu Francii a přišla jsem, myslím, o 11:30 domů.
1: Jo, takhle, já jsem myslela, že jsi málo vyspinkanej, no, že jsi ještě pracoval do večera, ty skoukal na fotbal.
0: No, to je taky práce, jako samozřejmě.
1: To je velká dřina.
0: Katka má za sebou první ranní dřinu, nachystala zprávy na 6.
1: Při zbraňové amnestii byl policii na jihu Moravy odevzdán i střílející nůž a další podrobnosti za chvíli.
0: Co dáme po 6? Například Ale Farben. Tady George Michael, Freedom. A taky bude pánská volenka. Co dnešní počasí, vypadá to, že odpoledne, nebo tak možná už kolem poledne, to bude s nějakými přehaňkami, ale teploty ty nám budou stoupat. V centru Brna teď máme nějakého 17,5 stupně, odpoledne na Moravě čekáme až stupňů 27.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hasiči včera měli výcvik u hradu Veveří a Brněnské přehrady. Zaměřili se na hasební práce lesa s využitím vrtulníků. V okolí hradu lidé museli počítat s omezením plynulosti dopravy.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Mezi zbraněmi odevzdanými při zbraňové amnestii v Jihomoravském kraji je i střílející nůž. Lidé dosud policii v kraji odevzdali 355 zbraní. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června letošního roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu za držení neevidovaných zbraní a munice.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Za první dva týdny fungování sdílených kol zaznamenal Kyjov kolem tisícovky výpůjček. Využívají je například studenti nebo lidé pro cesty na nákupy. Služby město zavedlo od začátku května. Fungování systému průběžně vyhodnocuje, nyní upravuje některá stanoviště. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 1/3 svůj čas z diamantové ligy v Římě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Co tam je nového, to nám teď prozradí Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou, jinak je provoz v Brně i jeho okolí plynulý a bez komplikací. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Lenka Roštoková.
0: Lenko, děkujeme, ještě jednou 43. Za Černou horu, pokud jdete od Brna, tak se to objíždí mezi Černou horou a Krhovem, protože tam je odstavené auto, respektive likvidují se následky večerního požáru, tak se to objíždí přes Lisice, tak tam prosím dejte pozor, asi se trochu zdržíte. Bohužel to není všechno, i když nic zásadního. D1, kilometr 189 ve směru na Brno, stojí odstavená dodávka. D2, 11,5 kilometr ve směru na Brno, překáží provozu posunuté dopravní značení a ten samý problém je hlášen z ulice Poříčí ve směru k výstavišti před sjezdem na Křížovou, taktéž posunuté dopravní značení.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 6:03, přejeme vám dobré ráno.
1: Krásné ráno, tak přátelé, tropy se blíží a my stále soutěžíme o Zbrusu novou klimatizaci, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Abyste lidi potěšili, musíte se s nimi dělit o svoje starosti, ne o radosti.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 minut tomu, co se dneska stalo zajímavého, spousta věcí. Pojďme do historie. Například v roce 1312 Jan Lucemburský dal své manželce zeměpanský dvůr na Starém Brně pro nově založený klášter Dominikánek u svaté Anny a později se tady z tohoto místa stala nemocnice u svaté Anny. V roce 1834 německý skladatel Richard Wagner přijel na první návštěvu Čech a stal se kapelníkem tady u nás v České republice. Můžeme také třeba zmínit rok 1903, kdy stavební komise rozhodla o postavení rozhledny na pradědu. V roce 1948 v Praze začal provoz autobusového nádraží na Florenci. Myslím si, že každý z nás tam někdy určitě byl. V roce 2008 začal velký kuřimský soud s 6 obžalovanými. V podstatě jsem to nějak do dneška úplně nepochopil, pokud vy ano, tak to vám gratuluju. Pojďme se podívat do světa, co se stalo. Například v roce 1885 Socha svobody připlula do New Yorku. V roce 1944 Island vyhlásil nezávislost na Dánsku a stal se republikou. A třeba v roce 2017 v Portugalsku vypukla série lesních požárů, které zabily nejméně 64 lidí a zničily několik vesnic. Kdo pak dneska slaví narozeniny? Například mám tady herečku Zuzanu Kajnarovou, ta dneska slaví narozeniny 44. Co se týče svátků, tak dneska slaví Adolf, Adolfa a Adolfína. Jinak dneska je taky světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. No a pak tady mám taky jedno moc pěkné výročí. Když jste byli mladí, milí krokodýlové, jste si říkali, s jedním člověkem vydržet 50 let, to asi nepůjde. Občas se to zadaří. Tak prosím pěkně, vím, že 17. června roku 1976 si řekli své ano Alžběta a Petr Rejchlovi na Nové radnici v Brně. Ano, jsou to Brňáci a právě dneska slaví zlatou svatbu. My je tady krokodýlu známe, tak samozřejmě k dalším mnoha letům, nevím, jestli to bude 50 ještě spolu, ale každopádně přejeme, ať to klape a ať se daří. Tak zdravíme a pokud vy ostatní cokoliv slavíte, tak taky gratulujeme. Užijte si to. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Další den v ráji jsme strávili s Filem Collinsem tady u nás na Krokodilu. 10 minut a bude půl sedmé. Katka, máme připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: Ve Vyškově máme 14 stupňů, v Hodoníně 17, v Břeclavi 16, ve Žďáru nad Sázavou 12 a v Brně 17,5. Odpolední teploty by měly být až do nějakých 27 stupňů. Přes den očekáváme ojedinělé přehánky, odpoledne četnější a může se občas vyskytnout i bouřka. Ale večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnost.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Aktualizace zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje z roku 2020, která zakotvila do územně plánovací dokumentace koridor pro trasu dálnice, obstála i u ústavního soudu. Ten se ztotožnil s 5 let starou argumentací krajského soudu i loňským výrokem Nejvyššího správního soudu. Dvoudenní návštěvu Vysočiny včera prezident Petr Pavel s manželkou Evou zahájil na observatoři Košetice na Pelhřimovsku. Má nejširší měřící program kvality ovzduší v České republice. Česko čeká první letošní horká vlna, tedy období, kdy se odpolední teploty pohybují okolo 30 stupňů Celsia a výše několik dnů po sobě. Klimatologové upozorňují, že o víkendu mohou teploty dosáhnout až 35 stupňů a s rostoucím počtem horkých dnů se bude zvyšovat tepelný stres. Dnes vstoupí do fotbalového mistrovství světa jeden z největších favoritů Portugalsko v čele s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem, který se na turnaj pokusí získat poslední chybějící velkou trofej. Evropští šampioni z roku 2016 nastoupí od 19 hodin našeho času v Houstonu proti Kongu. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: 8 minut a bude půl sedmé.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
6: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
16: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
15: A proč?
16: Mrknout se na auto.
15: A proč?
17: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: Espresso macchiato.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
3: Mám prostě od pán...

0: klimatizaci zadarmo.
1: Ano, blíží se nám horké letní dny, no ale Krokodýl a Klimastaly mají pro vás řešení.
2: Hrajeme o klimatizaci zdarma, která vám doma udělá pěkný chládek i v těch největších tropech.
1: Jak se k ní dostat jednoduše? Poslouchejte Krokodýla a jakmile uslyšíte tři chladící songy po sobě, tak neváhejte, volejte a je to vaše. Které to musí být?
2: Musí za sebou zaznít Katy Perry Hot and Cold, taky Gwen Stefani Cool a Elton John Cold Heart.
1: Jakmile zazní tyhle tři po sobě, volejte a je to vaše.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, zdravíme na silnice, co se nám kde řeší, co máme v téhle chvíli nového, tak například dejte pozor. Na D1, kilometr 189 ve směru na Brastoji odstavená dodávka. D2, 11,5 kilometr, pozor, ve směru na Brno překáží provozu posunuté dopravní značení. To samé se týká i ulice Poříčí ve směru k výstaviště před sjezdem na Křížovou. A taky se nám ještě v téhle chvíli dořešuje komplikace na 43. Trasa Brno Světavy u Bořitova se ještě stále pracuje na odstranění auta po včerejším požáru, takže v téhle chvíli je to tam neprůjezdno. Pokud jste jiného názoru a víte o něčem jiném, tak budeme rádi, když nám dáte vědět. Samozřejmě doprava ta nám v téhle chvíli housne, například u Lipůvky už se zdržíte minimálně nějakých 5 minut a příjezd po D1 k Brnu ve směru od Prahy je taky o něco pomalejší, ale zatím bez dlouhých kolon.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dobré ráno Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7:07, doporučení od dětí, co číst večer.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, jakou máte nejoblíbenější pohádku.
3: Kláska a Smíše. Popelku. Kláska a Smíše.
4: Mně se mi líbí Popelka.
5: Zvířátka.
1: Kterou má nejradši Katka?
2: Tak z knížky to už nepamatuju, tak ale je, no. Když jde o takovou tu televizní klasiku, tak schválně si máme stejnou na 3-2-1 teď, jo?
1: Počkej, jak to, že to řekneme, jo?
2: Jo.
1: 3-2-1 teď.
2: Popelka. Já myslela, že to bude stejný.
1: Ne,
2: ty máš rád Popelku, jo?
1: Pořád, člověč, já jsem divný. Ale Čerty nejsou žerty, to je úplně excelentní.
2: Boží.
1: A z těch zahraničních animovaných, teďka jsem si vzpomněl, Hledá se Nemo. To byla jedna z těch prvních animovaných a tam musím říct, že jako ta se mě teda jako moc líbí taky.
2: No tak si dáme nějakou dneska, co?
1: Budeme spát brzo, snad.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Taylor Swift na Krokodýlu 3,5 minuty před 6:45, kdy máme v Brně skoro 18 stupňů. Břeclav hlásí 15,5, Hodonín 17, Znojmo 16, Vyškov hlásí stupňů 15, Žďár 12 a Jihlava stupňů 11. Odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Převážně oblačno, sem tam může být zmenšená oblačnost, ale přes den se očekávají ojediněle přeháňky, odpoledne četnější a může se vyskytnout i nějaká ta bouřka. Večer ale srážky ustanou a bude ubývat i oblačnost.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Vojákovi, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyťhu, uložil městský soud v Brně podmíněný trest mimo jiné za těžké ublížení na zdraví. Vojákovi rovněž nařídil zaplatit generálovi bezmála 500 000 korun. Požár rodinného domu ve Vracově na Hodonínsku zaměstnal v neděli večer profesionální i dobrovolné hasiče. Kromě zásahu u požáru pomáhali také čtyřnohému obyvateli domu. Kočce poskytli kyslíkovou terapii. Následně ji převzal veterinář. Strany sporu o televizní vysílání filmu Zbormistr se dohodly na smíru, který schválil soud. Podmínky smíru ale nemohou zveřejnit kvůli dohodě o mlčenlivosti. Snímek byl inspirovaný kauzou Zbormistra Bohumila Kulínského. Španělský motocyklový jezdec Alex Marquez se chce po zranění v květnové velké ceně Katalánska vrátit tento týden v Brně do seriálu Mistrovství světa. Při ošklivém pádu si zlomil klíční kost a měl prasklinu v krčním obratli. Po měsíci se už ale cítí fit a přicestuje do Česka. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One NP Money, Polí Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
4: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador ML Open. Děkujeme moc rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás a potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@mlopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.
13: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Rádio Krokodýl.
14: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Zrozen ve Spojených státech, born in the USA a Bruce Springsteen na Krokodýlu.
1: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře.
2: A to jako jde?
0: Občas se nám daří.
2: No, v hlavní roli je šéf fanouškovské skupiny Ronan Even, který upozornil, že nedostatečné oddělování příznivců obou soupeřů na stadionech během mistrovství světa v Severní Americe představuje riziko a ukazuje, že FIFA ztratila kontrolu nad prodejem vstupenek. Podle něj místní mísení v hledišti není pro takový turnaj úplně normální. No a my Češi samozřejmě moc dobře víme, jak důležité je od sebe bezpečně oddělit fanoušky jednotlivých týmů.
0: Ale zajímavě, že jenom u fotbalu, jako jo. Viděla jsi někdy rugby?
2: Ne, neviděla.
0: Rugby je opravdu podle mě sport gentlemanů. Tam sedí v hledišti a je úplně jedno, kdo a jak. Tam nikdy nikdo nikoho nenapadne, neuráží ho, sedí vedle sebe, radují se. Na hřišti, když hráč je sejmutý, tak nevstane pouze, že má trojitou zlomeninu a k tomu ještě výron mozku a tak. Ten sport je úplně jiný. Zkrátka, fotbaloví fanoušci, ti jsou někde úplně jinde. Ano, nemůžou být vedle sebe, protože by se pobili. Ty vole, bez moci. Pardon, já jsem se rozhodnila.
2: Je to zvláštní, že i vlastně v takovém hokeji mám pocit, že jsou ty fanoušci o něco disciplinovanější a klidnější než u fotbalu, ač je hokej mnohem víc vlastně jako agresivnější, rychlejší.
0: Tak.
2: No? Nevím, čím to je.
0: Ranní úvaha za námi, poberte to, jak chcete. Dobré ráno.
1: Hit za hitem. Radio Kr-

0: Tak tohle byl Atomic Kitten, tady Radio Krokodýl. 2 minuty a bude 7 hodin. Dobré ráno.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
5: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Miminí divadlo Plavbu za duhou nabízí divadlo Radost v 16.30.
6: Radio Krokodýl.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
0: 3/4 minuty schází do 7 hodiny. Ranní budou zprávy Maje Katka. Dobré ráno.
9: Pěkné ráno. Areál hradu Špilberk bude v létě otevřený za svítání i posetnění a podrobnosti za chvíli.
0: Taky dobrý jazykolam. Dobře. Co si dáme po 7? Ava Max. Bude i Sophie B. Hawkins. A taky třeba Mirai. Areál hradu Špilberku, jsem to řekl.
9: No vidíš.
0: Co dnešní počasí? Bude výrazně tepleji, než je tam teď v podstatě skoro o 10 stupňů. V Brně máme 17 a odpolední maximální právě do 27, ale odpoledne sem tam přehaňky.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Je 7, hezké ráno.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Areál hradu Špilberk bude během letních měsíců nově otevřený už od 5:30 do 23 hodin. Návštěvníci si tak mohou užít výhled na Brno za svítání i posetmění. Podle Muzea města Brna patří mezi nejčastější ranní návštěvníky areálu běžci a pejskaři.
6: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
9: V Malé Vrbce na Hodonínsku se konalo horňácké kosení. Soutěž i slavnost navazuje na tradici starou stovky let. Ochránit a povzbudit by mohl zápis na seznam kulturního dědictví Jihomoravského kraje a časem třeba i UNESCO.
6: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
9: Silničáři v Dobšicích usadili ocelové nosníky nového mostu. Stavba se protáhne o 1 měsíc, než se původně předpokládalo. Původní středové pilíře byly ve špatném stavu, stavbaři se je proto rozhodli zbourat. První řidiči se po novém mostě projdou v 2. polovině listopadu. Vyhlasná tenistka Serena Williams se po 4 letech představí ve Wimbledonu. 44-letá Američanka obdržela se sestrou Vína s divokou kartu do 4 hry. Organizátoři o tom včera informovali na svém webu.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Novinky ze silnic má pro nás Lenka.
10: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Kývalku na 183.5 kilometru se v levém pruhu stala nehoda. Kolona má 4 kilometry. Ve směru z Vyškova do Brna vázne doprava klasicky mezi 211. a 196. kilometrem. Kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Houstne provoz na silnici 50 z Bučovic do Brna na obchvatu Slavkova. A ucpaná je silnice 380 stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 2,5 minuty po 7 hodině ranní na Kroku Jiru chystáme 2 vstupenky na ozvučenou tribunu na Ohňostroje.
1: No a vyhrát je můžete v soutěži s brněnským Hantecem už za pár minut, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Ptej se kolegyně v práci Petry, co pak si dostala od manžela k 10. výročí svatby? Ona je zavede k oknu a ukáže, vidíte tamhle na parkovišti to bežové Porsche? Tak přesně v tom odstínu mi dal 10 kapesníků.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin a 9 minut k tomu 1. července se bude konat ohňostroj na Brněnské přehradě. No a my pro vás v téhle chvíli máme dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna.
2: A vyhrát tyto vstupenky můžete právě teď na lince 603 103 103, když se dovoláte jako první a odhalíte, na co se Žanek dneska ptá.
1: Kdo pak se dovolal? Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj Jirka.
1: Nazdar Jiří, kam zdravíme?
2: Haló.
1: Nazdar Jiří, kam zdravíme?
3: Brně.
1: Jo, jakože v autě.
3: V autě, no.
1: Jo, super. Hele, odpovídáš občas i další větou, než jedním slovem?
3: Občas, jo.
2: Ještě je brzo, ještě
1: dobře.
2: Je brzo.
1: Dvě slova, občas jo zaznělo. Teďka jsem zvědav. Prosím tě, Žanek se ptá, poslouchej dobře.
4: Gomity, kdo to je rovinové řízek?
1: Kdo to je rovinové řízek?
3: Čestný člověk?
4: Rovinové řízek je poctivý chlapík.
1: Ty seš rovinové řízek?
3: No, snažím se.
1: To je hezké.
2: To je
1: hezké,
2: dobře, to chválíme. Dobře.
1: Prosím tě, poctivě ses přiznal, že jsi poctivý. Vyhráváš dvě vstupenky na tribunu na ohňostroj. Gratulujem.
2: Užij si to.
3: No, díky.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Na Krokodýlu 18 minut po 7 hodině, kdy máme 18 stupňů, tedy v Brně ve Vyškově mají 15, Břeclav hlásí 16, Žďár nad Sázavou stupňů 14. Dnešní odpolední teploty rozpětí 24 až 27, přes den očekáváme ojedinělé přehánky, odpoledne četnější a může se k tomu vyskytnout i nějaká bouřka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Naplánované vysokorychlostní trati mezi Prahou a Brnem nedává zastávka moc smysl. Řekl to včera během návštěvy hlavy prezident Petr Pavel. Při větším počtu zastávek by podle něj nebylo možné plně využít vysokou rychlost, na kterou budou železnice projektované. Česká republika se stala velmocí ve výrobě a prodeji kratomu i kvůli tomu, že u nás neexistuje limit ohledně množství jeho držení. Podle ředitele Národní protidrogové centrály Jakuba Fridricha je Česko v tomto ohledu v Evropě unikát. Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení vojenské podpory Ukrajiny. Vyplývá to ze společného prohlášení lídrů Spojených států Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady. Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu, když v Kansas City porazili Alžírsko 3-0. Kapitán Lionel Messi zaznamenal hat-trick. Francie vstoupila do šampionátu vítězstvím 3-1 nad Senegalem. Fotbalisté Norska porazili 4-1 Irák a Rakousko hraje v této chvíli s Jordánskem 1-1. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: Vedra! Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
3: www.klimastyle.cz.
5: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
5: Bila. To dobré začíná u nás.
7: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
8: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
9: Pitkin!

0: sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Je dobré mít se na koho spolehnout.
11: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Vánoci zadarmo.
1: Minutu po půl osmé o něčem důležitém. Tři písničky po sobě jsou důležité. Katy Perry, Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John Cold Heart. Proč jsou důležité?
2: Protože ve chvíli, kdy přesně tyhle tři songy zazní hned po sobě, tak musíte volat do studia na linku 603 103 103 a když budete první, tak vyhráváte klimatizaci zadarmo.
1: Já tě poopravím, nemusíte volat krokodýla, ale když chcete klimatizaci, tak zkrátka musíte.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Kývalku na 183. a půltém kilometru se v levém pruhu stala nehoda. Kolona má 4 kilometry. Ve směru z Vyškova do Brna vázne doprava klasicky mezi 211. a 196. kilometrem. Kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Housne provoz na silnici 50 z Bučovic do Brna na obchvatu Slavkova. A ucpaná je silnice 380 z dálnice do Brna na příjezdu do Tužan.
1: Pojďme se podívat také do Jihlavy. V Jihlavě v okružní ulici na kruhovém objezdu došlo k dopravní nehodě osobního auta se zraněním. Počítejte tam s omezením provozu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: No je to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, kde byste bydleli, kdybyste si mohli vybrat jakékoliv místo.
3: U Mítině. Uprostřed lesa. U řeky.
4: Na Kartonské.
1: Ze 4 odpovědí 3 byly v přírodě. Kdybys mohla si vybrat ty, kdybys jako úplně kdekoliv, kde bys mohla být.
2: Samozřejmě, tak
1: byli.
2: U moře, nebudu vůbec originální, ale...
1: A u španělského, u italského.
2: No, jedno z těchto dvou zrovna by se mi líbilo.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
5: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Well,

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: 4 minuty a bude 7:45. Jak máme venku, myslím tím počasí, tak Brno hlásí 19,5 stupně, Břeclav 17,5, Hodonín 18,5, ve Znojmě je necelých 17, ve Vyškově necelých 16 a to samé hlásí i Žďár nad Sázavou. Odpolední rozpětí 24 až 27, přes den se očekávají ojedinělé přehánky, odpoledne četnější a může se vyskytnout i bouřka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Před budovou Nejvyššího správního soudu v Brně se včera odpoledne protestovalo proti návrhu zákona, kterým se dnes budou zabývat senátoři. Novela by podle organizátorů demonstrace mohla omezit práva transgender lidí. Česko čeká první letošní horká vlna, tedy období, kdy se teploty pohybují okolo 30 stupňů a výše několik dnů po sobě. Klimatologové upozorňují, že se bude zvyšovat tepelný stres. Lidé by tak měli méně pobývat na slunci, více pít a odpočívat. Na 40 koček se vrátilo majitelům poté, co vietnamská policie rozbila gang zlodějů a obchodníků s těmito domácími zvířaty, která byla nabízena na maso. Policie našla dohromady více než 400 živých a 80 mrtvých koček. Dnes vstoupí do fotbalového mistrovství světa jeden z největších favoritů Portugalsko v čele s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem, který se pokusí získat poslední chybějící velkou trofej. Zápas proti Kongu začne v Houstonu v 19 hodin našeho času. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One NP Money, Polí Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Bylo nebylo, v krajišti Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o lišce Bystroušce od Rudolfa Kysnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
9: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vilznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szs.lesna.cz.
10: Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech za super ceny. Levné matrace EU.
11: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 Kč.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
12: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
15: Jo, to je fakt.

0: Za 10 minut bude 8, dobré ráno přejem.
1: Hezké ráno, protože na krokodýlu nechceme, abyste neletěli podvodníkům, tak pro vás máme samozřejmě další varování. Policie totiž upozornila na novou vlnu podvodných SMS zpráv, které se tváří jako upozornění na dopravní přestupek. Odkaz ve zprávě vede na falešné stránky, připomínající portál občana, kde mohou lidé nevědomky předat podvodníkům citlivé údaje. To znamená údaje k platební kartě nebo přístup k bankovní identitě. Proto doporučujeme na odkazy v podobných zprávách nikdy neklikat. No a pokud se nejste jistí, tak informaci si ověřte přímo u dané instituce. A pozor, přijít vám nemusí jen podvodná SMSka, ale taky e-mail, protože zrovna včera můj muž jeden takový dostal.
0: Jo.
1: Takže okamžitě mazat, okamžitě.
0: Já tak dvakrát týdně. Hele, mně předevčírem přišla obalka s modrým pruhem, to asi není podvod, že?
1: Tak je varianta, že se můžeš tvářit, že jsi smyslel, že to podvod je, ale asi to úplně neprojde, že? Co ne. Pak tam asi bude?
0: A už víme, co tam je, nějaký parkování nebo aj, co?
2: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Cyril na Krokodýlu 8:02. Dobré ráno.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Radio Krokodýl. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
0: Přesně za minutu bude 8 hodin, na Krokodýlu budou zprávy Maje Katka. Dobré ráno.
6: Pěkné ráno, při zbraňové amnestii byl policii na jihu Moravy odevzdán i střílející nůž, podrobnosti ve zprávách.
0: Co dáme po 8, bude například David Guetta, Alphaville a Ava Max. Bellbook and Candle. A taky opět a Radeček.
7: Tak sorry, že mám rád hory. Hej, to bylo urvy.
0: Jak nám to venku vypadá s počasím a hlavně během dne vypadat bude, co se týče teploty, ta nám stoupne ze současných skoro 20, které máme v centru Brna, na odpoledních 24 až 27. Pozor, odpoledne můžou být přehánky a někde třeba i bouřky.
8: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Je 8, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Hasiči včera měli výcvik u hradu Veveří a brněnské přehrady. Zaměřili se na hasební práce lesa s využitím vrtulníků. V okolí hradu lidé museli počítat s omezením plynulosti dopravy.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
6: Mezi zbraněmi odevzdanými při zbraňové amnestii v Jihomoravském kraji je i střílející nůž z Vyškovska. Lidé dosud policii v kraji odevzdali 355 zbraní. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června představuje možnost, jak se vyhnout postihu zadržení neevidovaných zbraní a munice.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
6: Za první dva týdny fungování sdílených kol zaznamenal Kyjov kolem tisícovky výpůjček. Využívají je například studenti nebo lidé pro cesty na nákupy. Službu město zavedlo od začátku května. Fungování systému průběžně vyhodnocuje, nyní upravuje některá stanoviště. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 30 svůj čas diamantové ligy v Římě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Novinky ze silnic má pro nás Lenka.
9: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 178 a 196 kilometrem a ve směru z Vyškova do Brna vázne doprava mezi 211 a 207 kilometrem. Na D2 z Bratislavy do Brna popojíždí kolona od 3. kilometru. Fronta je na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Ucpaná je silnice 380 Stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Zdržíte se také na silnici 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice. A v Brně je kolona na Poříčí před Vídeňskou ve směru do centra a ucpaná je také křižovatka ulice Zvonařská a Dornych. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštuková.
0: Lenko, děkujeme, že se vraťme k té jedničce od Prahy k Brnu. Tady ta kolona je fakt celkem dlouhá a zdržíte se v ní nějakých 25 minut.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Tři minuty po 8 hodině raní má pro nás Katka jedno zásadní číslo.
1: Mám pro vás 106 000 a 100 korun, k tomu za náš krokodýlí zvuk a my vám ho nabídneme už za pár minut. Buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probudil a Kalův Frk.
2: Muž leží na smrtelné posteli, obrátí se k ženě a říká: Božka, já umírám. Můžu?

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 80, to je přesný čas. Jak zní přesně ta částka?
2: 106 100 korun a vy můžete volat studio 603 103 103 a zkusit trefit správný tip právě teď.
1: Jsi vždycky dáš tak na čas. Tak jako hezky špónuješ k tomu telefonu.
2: Malinko.
1: Malinko. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den. Tady Eliška.
1: Eliška má radost, že se dovolala, vidíte.
3: No to jo, teda, to my už to s dětskama zkoušíme asi no dlouho.
1: Jo, a kam pak jdete, Eliško?
3: Já jsem teďka vyložila děti a jedu na cvičení se zádama.
1: Mama taxi, je nám to jasné.
3: Mama taxi, přesně tak.
1: S dětma, či je to, jste říkala, že s dětma už to zkoušíte, či je to nápad ten, který nám řeknete?
3: Syna.
1: Syn
3: typuje, no syn typuje.
1: Kolik mu je, jestli to není tajný?
3: Za týden mu bude 8.
1: Jo. Úžasný to věk.
3: Takže druháček.
1: Kež bych se do něj vrátil, no nic.
2: To by byl hezký dárek narozeninám, když říkáte, že bude mít narozeniny za chviličku.
3: To by bylo dobrý,
2: že?
3: No.
1: Tak mě zajímalo, jestli by mu to máma dala celých těch 106 litrů, teda jako.
3: No.
1: Je tam ticho?
3: Podělili bychom se.
2: Trošku byste to zdanila,
1: ne,
2: to
1: jasně,
2: je jasný.
1: Chápem, on to vymyslel, vy jste se dovolala. Co máte tedy za odpověď?
3: Tak my typujeme, že by to mohlo být odloupávání kůry ze stromu.
1: Mm-hmm. Aha, to jsme tady ještě myslím neměli.
2: Myslím si, že ne, no.
1: A to by člověk řekl, že už bylo úplně všechno.
2: A nebylo.
1: Jako jasně.
3: No a právě tohle jsme ještě vůbec neslyšeli.
2: My tak taky ne.
3: Jako si říkáme, že naděje žije.
1: Je teda pravda, že my s Katkou jako jsme tady celkem často, tak je možný, že to byl třeba jako nějaký jiný čas, ale odloupávání kůry, tak schválně, jdeme si to pustit.
2: Možná bych na to i boty vsadila. Jako, možná budu bez bod.
1: Možná budeš bez bod. Odloupávání kůry, to jsme tady ještě neměli. A arbitr říká, že?
2: Že půjdu domů bosa.
1: Je nám líto, ale ani tohle není správně.
3: To nevadí. Tak musíme vymyslet něco nového.
2: Přesně.
1: Mějte se moc hezky.
2: Krásný den.
3: Krásný den všem. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

si žoral profí nebo amatér, kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli chceš zážitek, co nemá zápory, pak kam.

0: Tak to byly Hory, opět Radeček. Vy jste si možná Krokodilové říkali, to je jaká jiná verze, ne? Ano, ta je naspívaná s Moravskou filharmonií, proto to znělo malinko jinak, než jste zvyklí. Katka má pro vás připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Teplé počasí, už máme 19,5 stupně v centru Brna, odpoledne 24 až 27, ale pozor, ojedinělé přehánky a možná se může někde vyskytnout i bouřka.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Vojákovi, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyťhu, uložil městský soud v Brně podmíněný trest mimo jiné za těžké ublížení na zdraví. Vojákovi rovněž nařídil zaplatit generálovi bezmála 500 000 korun. Požár rodinného domu ve Vracově na Hodonínsku zaměstnal v neděli večer profesionální i dobrovolné hasiče. Kromě zásahu u požáru pomáhali také čtyřnohému obyvateli domu. Kočce poskytli kyslíkovou terapii. Následně ji převzal veterinář. Strany sporu o televizní vysílání filmu Zbormistr se dohodly na smíru, který schválil soud. Podmínky smíru ale nemohou zveřejnit kvůli dohodě o mlčenlivosti. Snímek byl inspirovaný kauzou Zbormistra Bohumila Kulínského. Španělský motocyklový jezdec Alex Marquez se chce po zranění v květnové velké ceně Katalánska vrátit tento týden v Brně do seriálu Mistrovství světa. Při ošklivém pádu si zlomil klíční kost a měl prasklinu v krčním obratli. Po měsíci už se ale cítí fit a přicestuje do Česka. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: Přesně za 10 minut bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.
6: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
7: Už brzy Tiki Taka Live.
8: Veslavkově je u Brna v Zámecké zahradě.
7: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
8: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
9: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
10: Pitkin!

0: ubytování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
2: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Zavratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Je dobré mít dobré přátelé.
8: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Jsou
1: Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a taky Elton John Cold Heart.
0: Tak to chce hned volat Krokodýla 603 103 103, protože Krokodýl a Klima Style mají řešení na ty horké dny. Ano, vyhrajete klimatizaci. Prosím vás pěkně, teď jsem to zjišťoval, jako není to nějaká bedínka, co si postavíte na stůl. Je to fakt Origoš klimatizace.
1: Tak držíme pěsti tomu nejrychlejšímu a nejbystřejšímu z vás.
0: Až přijde ta pravá chvíle.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrazíme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 178 a 196 kilometrem a ve směru z Vyškova do Brna vázne doprava mezi 211 a 207 kilometrem. Na D2 z Bratislavy do Brna popojíždí kolona od 3. kilometru. Fronta je na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Ucpaná je silnice 380 z Telnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Zdržíte se také na silnici 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice. A v Brně je kolona na Poříčí před Vídeňskou ve směru do centra a ucpaná je také křižovatka ulice Zvonařská a Dornych.
0: Pozor, taky dejte na trase z Jihlavy na Znojmo. U Pavlic na 38 se srazila dvě osobní auta.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Co budeš dneska vařit dětem?
2: Já nemusím vařit, oni mají oběd ve škole.
1: Tak snad teplá večeře bude, ne?
2: Nebude, takový vedro.
1: Aha, dobře. No, proč se na to ptám? Protože samozřejmě vůbec se nedivím, že vám občas ženy dochází fantazie, co vařit, jako furt vařit, to je neuvěřitelné. Tak my jsme se zeptali dětí pro inspiraci. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
3: Lajska a ještě bokovicová polívka.
4: Mě třeba párky rohlíkuje. Nějaké buchty, donut a donečkovou polívku.
5: Rajskou polívku.
6: Palačinky. A ještě jahody jsem zapomněla.
1: Jak to první dítě říkalo, brokolicová polívka, tak nevím, proč si vzpomínám, když byla dcera malá a měla úplně první příkrm nějaký, kromě toho, tak to byla brokolicová taková polívka v nějaké malý skleničce a tak. Větší smrad jsem v životě necítil.
2: To
1: vlastně
2: brokolice a květák, to je jako hodně smrdí. Většinou jako, to děcka nemají moc rádi, no.
1: Jako mě teda chutná brokolicová, no, ale pamatuju si, samozřejmě tu skleničku, jsem si říkal, toto dítě přece...
2: Ještě je to zelený.
1: A ještě k tomu, jakože už to někdo jedl, moc mu to nechutnalo.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Fool's Garden Lemon Tree na Krokodýlu 4 minuty před 9:15. Jak máme venku? Hezky a bude ještě teplej. Už nám vyskočila teplota skoro na 23 stupňů v Brně. Vyškov hlásí skoro 20, Břeclav těch 20 má, Znojmo má 18, Jihlava taktéž 18 stupňů. Odpolední rozpětí 24 až 27, ale odpoledne se očekávají přeháníky a může se vyskytnout i nějaká ta bouřka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Naplánované vysokorychlostní trati mezi Prahou a Brnem nedává zastávka moc smysl. Řekl to včera během návštěvy hlavy prezident Petr Pavel. Při větším počtu zastávek by podle něj nebylo možné plně využít vysokou rychlost, na kterou budou železnice projektované. Česká republika se stala velmocí ve výrobě a prodeji kratomu i kvůli tomu, že u nás neexistuje limit ohledně množství jeho držení. Podle ředitele Národní protidrogové centrály Jakuba Fridricha je Česko v tomto ohledu v Evropě unikát. Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení vojenské podpory Ukrajiny. Vyplývá to ze společného prohlášení lídrů Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady. Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu, když Kansas City porazili Alžírsko 3-0. Kapitán Lionel Messi zaznamenal hat-trick. Francie vstoupila do šampionátu vítězstvím 3-1 nad Senegalem. Fotbalisté Norska porazili 4-1 Irák a Rakousko dnes vyhrálo nad Jordánskem 3-1. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
6: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
5: To bude lepší než hodina přírodopisu.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčastější.

0: ráj. Těšíme se na vás.
1: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One MP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
5: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Laca Déčiho, Progres 2, Dana Bártu, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
4: Pršet nebude, váš Bolek.
6: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
7: Za kolik bereš?
8: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
7: A proč ještě nejezdíš elektricky?
9: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
10: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: a pánové, blbec nakonec.
1: Když se o někom řekne, že evidentně není raketový inženýr, tak je to přesně o tom dnešním případu.
2: A podrobnosti už má mluvčí policie České republiky v Brně David Chaloupka.
3: Dobré dopoledne. Volání na tísňovou linku se příliš nevyplatilo 67-letému muži v brněnských Židenicích. Policista oznamoval, že před prodejnou rychlého občerstvení se nachází muž, který jej chce určitě napadnout. Už z jeho projevu do telefonu bylo patrné, že není v nejlepší kondici. To se potvrdilo i hlídce, která dorazila na místo. Muže totiž nikdo neohrožoval a jeho obavy a představy zřejmě pramenily z jeho značné podnapilosti. Nadýchal totiž 2,6 promile alkoholu. Policisté muže následně ztotožnili a zjistili, že je v celostátním pátrání. Měl nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody, což neučinil. Muž tak putoval rovnou do cely a následně i do věznice. Přeji pěkný den a nashledanou.
1: Raketový inženýr.
2: Takhle se dobrovolně vydat do rukou zákona.
1: Neuvěřitelný.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Duffy a Mercy tady u nás na Rádiu Krokodýl 2:45 před 9:00.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
5: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Miminí divadlo Plavbu za duhou nabízí divadlo Radost v 16:30.
6: Rádio Krokodýl.
7: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
8: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. BrunoFamilyPark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
0: 8.59, to je přesný čas, 17. června je právě dnes. Ze studia Rádia Krokodýl vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
16: A Tonda Kala, hezký den přejeme. Areál hradu Špilberk bude v létě otevřený za svítání i posetnění, víc ve zprávách.
0: Po 9. budou 90. v 9, tedy z muziky to nejlepší z 90. let, kam určitě patří United. Budou i Spice.

0: Co dnešní počasí? Bude hezky, teplej, ale odpoledne možná nějaké přehánky. Někde i bouřky by snad mohly být. Teplota ta je důležitá. 22,5 je teď v centru města Brna. Odpoledne budeme měřit 24 až 27.
1: Partner pohodového počasí? Lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Areál hradu Špilberk bude během letních měsíců nově otevřený už od 5:30 do 23 hodin. Návštěvníci si tak mohou užít výhled na Brno za svítání i posetmění. Podle muzea města Brna patří mezi ranní návštěvníky areálu hlavně běžci a pejskaři.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
3: Znojemští zastupitelé částečně zmírnili vyhlášku, která zakazuje v městském parku provozování míčových her. Na pondělním zasedání schválili možnost hrát na kolbišti v hradebním příkopu. Procházejícím tak nehrozí riziko zasažení míčem.
2: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
3: Zoo Jihlava bude mít opět po několika letech rysy ostrovidy. Návštěvníci budou moci opět pozorovat největší kočkovitou šelmu naší přírody v nově upravené expozici. K vidění bude poprvé už v pondělí. Čeští fotbalisté si včera na mistrovství světa naposledy před přesunem k zítřejšímu utkání proti Jihoafrické republice zatrénovali u Dallasu, kde mají základnu. Odpoledne se pak letecky přesunuli do dějiště zápasu do Atlanty. Čtvrteční utkání bude mít výkop v 18 hodin našeho času.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice. Co tam je nového, to nám teď prozradí Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem ve směru z Vyškova do Brna. Vázne doprava mezi 210. a 207. kilometrem. Na D2 z Bratislavy do Brna popojíždí krátká kolona od 3. kilometru. Zdržíte se na silnici 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice. V Brně je kolona na Poříčí před Vídeňskou ve směru do centra a ucpaná je křižovatka ulice Zvonařka a Dornych. A na silnici 38 z Jihlavy na Znojmo u Pavlic se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Koukám na tu dopravu. V Kuřimi je problém v Tinícké ulici u křižovatky z Křížkovského, kde se srazila 3 osobní auto. Blokován je jeden jízdní pruh.
1: Tak pozor na to, my vám přejeme krásnou středu a posíláme 99.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Rodiče překvapí dceru ve velmi intimní situaci. Můžeš nám vysvětlit, co to má znamenat? To je náš profesor matematiky. Požádala jsem ho, aby mě doučoval. A teď už konečně úplně přesně vím, co je reálné číslo.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Captain Jack byl z roku 1996 a hit vašeho života je z roku 1994. Kdokoliv, odkudkoliv si o něj může napsat na mailovou adresu program@krokodil.cz. Pěkný den do Krokodýla, mám rád písničky od Fun Factory. Vzpomenu si vždycky na tu krásu 90. let. Díky, že je hrajete. Michal z Brna, no tak si jdem dát ty Fun Factory.
0: Rádio Krokodýl, hit vašeho života.

0: Krokodýl.
1: Poslouchám Rádio Krokodýl.
2: Poslouchám Rádio Krokodýl.
3: Poslouchám Rádio Krokodýl.
4: 9 hodin 18 minut k tomu, co dneska sváča bude, nebude. Ano, prosím pěkně, dneska krokodýl vyrazí někam zcela určitě přímo k vám dovést pizzu. A co to má jako znamenat, že přiveze pizzu, tak prosím pěkně, přijede samotný Piero Caruso z Caruso Pizzy. Tak nám napište na studio@krokodil.cz, kde posloucháte, kolik vás tam je a proč bychom měli přijet právě k vám. A prosím, nezapomeňte napsat na sebe kontakt, telefon, protože my vždycky, když tam jedeme, tak tam voláme. A když nemáme telefon, tak nevíme, kam máme přijet, kde se hlásit, kde to doručit. Tak jo? Napište, kde jste, kolik vás tam je, proč přijet k vám a nezapomeňte napsat kontakt na vás. Celé to pošlete na studio@krokodil.cz.
5: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
6: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
5: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
6: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 9 hodin 35 a půl minuty. Máme tady hit v jedné sekundě. O co dneska soutěžíme? Mám pro vás moc pěknou cenu. A to dvě vstupenky na festival Vesuv, který se bude konat na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov. 4. a 5. července. Kdo vystoupí, koho uslyšíte, uvidíte. Škvoři, Lucie, Marpo, Martina Partlová, Vlada Gang, Kamil Střihavka a další a další. Máte-li zájem, tak právě teď volejte Krokodýla 603 103 103. Hit v jedné sekundě je připraven. Pro koho pak Krokodýl, dobrý den.
2: Tady Martin ze Zlína, zdravím.
1: Dobrý den, Martine, zdravím do Zlína. Jak máte v bývalém Gotwaldu?
2: Máme se dobře, svítí sluníčko.
1: U nás je taky moc pěkně. Připraven hádat?
2: Ano, připravený.
1: Jdeme na to. 3, 2, 1, go!
2: Takže je to Rednex?
1: Rednex?
2: Rednex, ano, Rednex, znám je. To.

0: Je to Redneck s Cut Night Joe. Takže vyrazíte teda 4. a 5. července na Vezuv.
1: Dorazím.
0: Už jste tam někdy byl na tom festivalu?
1: Byl jsem tam jenom jednou.
0: Jo, a byl jste ještě, když to bývalo dřív, jenom jedno pódium, tam kousíček od kempu, nebo už na tom velkém Vezufu?
1: No, já jsem byl na tým velkým, to jo. Jak byly ty menší, to si nějak nepamatuju.
0: Jo, no tak ono už to má taky nějakou tradici, no, už to jako celkem dlouho funguje.
1: Jo.
0: Tak jo, vstupenky jsou vaše, gratuluju, nezavěšujte, mějte se hezky. Paráda, děkuji, zatím, naschranou. A my si ty Rednexy dáme úplně celé, jako vždy.

0: Tak tohle byl Redneck z dnešní hit v jedné sekundě. Další devadesátky připraveny. Ano, poznáváte správně, Celine Dion, dáme také Desiree. A taky bude MC Sarah Real McCoy. Pokud nevíte, co v pátek, tak vás zveme na charitativní akci nadačního fondu Nostrum. Čeká vás hudební odpoledne pro Vaška na nádvoří Surga Klinik. Odpoledne mezi 15. hodinou až 18. hodinou a 30. Jste zváni.
1: Nazdar rockeři. Festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivářů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
4: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One NP Money, Volí Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
5: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.

0: Margo, patří zatancovat pod zelené.
1: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
0: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
1: No přece od Klimastylu z Hodonína.
2: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
3: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo den Braven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš pátý zdarma.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
8: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
15: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. 99. It's my... Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky.

0: MC Sun Real Meku, to byla poslední 90. po 9. tady u nás na Krokodilu. Proč poslední? No, protože bude 10. Když bude 10, tak budou zprávy. A ty má Petra, pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Brno neuspělo s ústavní stížností kvůli zrušené části územního plánu, i o tom už za chvilku.
0: 2:15 a bude 10 hodin.
2: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Radio Krokodýl.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
3: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. si zahrajeme Anastasiu. Předělávku jednoho starého hitu. Člověk by řekl, teďka se nic jeho nedělá, ale ne, tak jsou i pořád nové, ale tohle je stará osvědčená klasika. V originále Neil Diamond.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Venku máme krásně, teplota nám stoupá, v centru Brna už máme 24 stupňů, víc než 27 dnes být nemá. Přes den očekáváme ojedinělé přehánky, odpoledne četnější a může se vyskytnout i nějaká ta bouřka.
2: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Brno neuspělo s ústavní stížností proti verdiktu Nejvyššího správního soudu, který zrušil část územního plánu města. Upravovala využití území za Lužánkami. Město se nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Územní plán před soudním zásahem umožňoval smíšenou obytnou zástavbu s maximální přípustnou výškou 22 metrů. Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Denně nebo skoro denně kouří cigarety až 1,6 milionu osob nad 15 let. Alkohol pije až 1 milion lidí a až 1 milion má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za loňský rok. Britský moderátor Jeremy Clarkson, který se nejvíce proslavil pořadem Top Gear, má rakovinu. Uvedl, že to ví od května a že mu při zákroku v nemocnici odstranili 10% prostaty. Slavný moderátor prozradil diagnózu v nedávno vydané epizodě svého pořadu Clarksonova farma. Lionel Messi vstoupil do svého 6. světového šampionátu jako skutečná hvězda. Argentinský fotbalista, který v průběhu turnaje oslaví 39. narozeniny, předvedl v utkání s Alžírskem v Kansas City hat-trick a radikálně rozptýlil obavy, jestli po svém odchodu z evropského výsluní do Interu Miami může znovu na vrcholné scéně zazářit.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pěkné dopoledne, jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
4: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a narazové kolony, hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 11. kilometru. A na Brněnsku v Kuřimi v Chnějnické ulici u křižovatky z Křížkovského ulicí bourala 3 osobní auta. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Lenka Ruštoková.
1: Lenko, děkujeme. Ulice Ostravská, tady se v téhle chvíli řeší nehoda dvou osobních aut. Je to z kopce dolů, ještě před odbočkou na Židenice. A pozor taky, D1, kilometr 184 ve směru od Prahy k Brnu. Je tady odstavené auto pro poruchu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme středu a za chvilku se nám to tady začne hemžit za hraničními turisty. Proč? No samozřejmě, motorky jedou do Brna. To by nebyl krokodýl, aby pro vás neměl vstupenky na MotoGP. Podrobnosti už během chvíle. Přeju vám hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Na zastávce stojí autobus, chystající se na odjezd. Běží za ním celý spocený chlap a křičí: pane řidiči, zastavte, jinak nestihnu práci. Řidič chce odjet, ale cestující ho přesvědčí, aby počkal. Chlápek doběhne k zadním dveřím, naskočí, dveře se zavírají a on si vítězoslavně oddychne a říká: revize jízdenek,

0: 10 hodin a 20 minut z krokodýla Anastasia, která letos na podzim bude mít koncert taky tady u nás v Brně, ale už tento týden se můžete těšit na Silné stroje. Ano, tak přátelé, už se to blíží. Tento týden je v Brně ve znamení motorek. O víkendu se koná velká cena České republiky. No a na krokodýlu, jako vždy, soutěžíme o vstupenky na MotoGP, tak se nás rozhodně hlídejte. No a pozor, pozveme vás taky na náměstí Svobody, kde je oficiální fanzóna MotoGP. No a dneska ve 20 hodin se můžete těšit na koncert kapely Horký žeslíže. Neváhejte vyrazit, protože vstup je zdarma. Doporučuje Krokodýl přesně v 10 hodin. A 21 minut.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
3: Byla. To dobré začíná u nás.
5: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One NP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
6: Už tento týden Tiki Taka Live ve Slavkově v Zámecké zahradě.
7: Vytvořili jsme pro vás ještě jeden speciální sektor. Lístek jen za 490.
6: Krajčo, Procházka, Vorlický a Panenka.
7: Kupuj na ticketportal.cz.
8: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 Kč.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Hledáš team building, co má šťávu? Na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
11: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
12: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
16: Zavratné mega slevy!
17: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Je dobré mít své jistoty.
20: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Tak přátelé, začíná se nám postupně oteplovat, blíží se víkendové tropy a jestli už přemýšlíte, kam půjdete osvěžit a ochladit své tělo, tak Krokodýl má pro vás hned několik typů. Jako první letos otevřelo koupaliště Kraví hora, takže plavky ručník a rovnou můžete vyrazit. Brány do Kořán má i oblíbený biotop, ideální pro ty, co dávají přednost přírodnímu koupání a k tomu si dopřijou italskou zmrzku. No a pozdrav letí taky na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený parádní trávníček na slunění. Tak léto nám oficiálně startuje tuto neděli, kdy bude i den otců, tak můžete slavit u vody hned dvakrát, doporučuje Krokodýl.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
3: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
2: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na rakousko-moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Katy Perry jsme se na Krokodýlu prospívali až k 11. dopolední. Hezký den vám přeje z Krokodýla Katka. Se mnou už taky Petra, máme připraveny zprávy.
1: Hezké dopoledne, areál na Špilberku bude v létě otevřený už od 5:30 ráno, i o tom za chvilku.
2: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
3: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
2: To bude lepší než hodina přírodopisu.
3: Proto pojedeme do Olympie Brno.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. servírujeme UB40. Zaspívá Dua Lipa. Don't show up. A těšte se na Black Milk. Nechci tě trápit, není den, jak má být. Za půl minuty bude přesně 11.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna krásně, svítí nám sluníčko, čekáme ale i oblačnou oblohu, ojedinělé přeháňky s možností výskytu bouřky dnes, tak s tím počítejte, teploty maximálně kolem 27 stupňů.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Areál hradu Špilberku bude během letních měsíců nově otevřený už od 5:30 do 23 hodin. Prohlídkové okruhy s kazematy a bastionem budou otevřené do 21 hodin. Nádvoří pak bude hostit letní program nebo promítání letního kina. O bezpečnost se stará ostraha, která hrad hlídá 24 hodin denně. Řidiči by měli být v těchto dnech mimořádně obezřetní. Ministerstvo dopravy upozorňuje na nárůst podvodných SMS zpráv i falešných webových stránek, které se vydávají za portál dopravy. Jejich cílem je přimět lidi ke kliknutí na odkaz, zadání osobních údajů, zaplacení smyšlené pokuty nebo stažení škodlivé aplikace. Západní Evropu čeká na přelomu tohoto a příštího týdne extrémní vlna veder. Meteorologické modely ukazují, že teploty ve velké části kontinentu překročí 40 stupňů Celsia. Lokálně dokonce mohou atakovat hranici 45 stupňů. Nejhorší situace hrozí ve Španělsku a Francii. Teploty tam budou až o 20 stupňů vyšší, než je pro druhou polovinu června běžné. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty ke druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Po více než dvouhodinovém letu přivítali svěřence trenéra Miroslava Koupka v dějišti zítřejšího zápasu zamračená obloha a deštivé počasí.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A jak to právě teď vypadá na silnicích, tak to sleduje Lenka.
8: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u Kývelky na 183. kilometru překáží nehoda dodávky s osobním autem kolonné od Ostrovačic od 178. kilometru. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je silný provoz hlavně kamionů v pravém pruhu od 11. kilometru. A na silnici 38 na trase Jihlava Znojmo u Olbram kostela stojí porouchené nákladní auto. Na vozovce jsou navíc rozházené kusy plechu a pneumatiky, dejte tam velký pozor. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Štuková.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: po 11. Hezké středeční dopoledne přeje Katka Horáková. No a chystám krokodýla cestovatele. Tentokrát se vypravíme na jeden středověký hrad z 13. století a soutěžit budeme o vstupenky na ozvučenou tribunu během ohňostrojů na přehradě. Tak se nás držte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Stěžuje si paní Novotná. Už mě nebaví diskutovat s manželem. Proč? Co pak se dá diskutovat s někým, kdo nemá nikdy pravdu?

0: cestovatel.
1: Tak věřím, že jste se v 11 hodin 21 minut s krokodýlem dostali pěkně do rytmu. No a teď si taky s námi můžete zasoutěžit a volat studio 603 103 103, protože tady pro vás mám dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lední dopravy dopravního podniku. Jedná se o ohňostroj, který se bude konat 1. července ve 22 hodin a 30 minut a vy můžete být u toho hezky na tribuně. Tak někoho už máme na telefonu. Krokodýl Katka, kdo tam?
2: Daniela, dobrý den.
1: Danielo, já vás zdravím, krásnou středu. Jak se dneska
2: vám
1: máte?
2: Taky. Bezvadně, ráno už jsem byla plavat.
1: No tak to jste šikulka, já teď taky se snažím plavat, takže to je příjemný, že jo, takhle se hezky osvěžit už do těch oteplujících se dnů. Bude se nám to určitě hodit ta fyzička. Tak připravena na moje nápovědy?
2: No tak připravena. No,
1: tak nastražte uši, já myslím, že to bude velmi jednoduché. Dneska se ptám na název hradu, který hádáme, leží na stejnojmenném kopci v Chřibech nad Buchlovicemi v nadmořské výšce 509 metrů. Doba stavby tohoto hradu se odhaduje na první polovinu 13. století, no a tento hrad krásně ukazuje přeměny gotického hradu v renesanční sídlo. Zajímavostí je, že tento hrad se například objevil ve známé pohádce Ostatečném kováři. Tak jak se ten hrad jmenuje?
2: No, tak to se mě dostala, no, jako typnu Buchlovice, no, nevím.
1: Ne úplně Buchlovice, ale hrad...
2: Buchlov.
1: Buchlov, jasně, dobře, že jste to zkrátila. Je to tam? Tak vstupenky jsou vaše. Tak vám blahopřeju, ať máte tu středu krásnou i nadále. Mějte se pěkně.
2: Děkuju.
1: Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
3: www.klimastyle.cz
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
9: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. BrunoFamilyPark.cz.
10: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
11: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
0: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
14: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo den Braven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš pátý zdarma.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

dvě minuty po půl dvanácté, kdy vám přejeme krásné stále ještě dopoledne a máme pro vás pozvánečku na pátek, a to na charitativní akci nadačního fondu Nostrum. Čeká vás hudební odpoledne pro Vaška a konat se bude na nádvoří Surgal Clinic od 15 do 18.30. Tak se stavte podpořit tuto akci a teď už mějte dál pohodovou středu s krokodýlem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 hodin 40 minut přesně, připraveni soutěžit o 106 150 korun. Pokud ano, tak linku 603 103 103 můžete začít vytáčet v této chvíli. Tak, linka je volná, je vám k dispozici a někoho tam máme. Krásné dopoledne, Krokodýl, kdo se dovolal?
2: Hanou, telefonou, ahoj.
1: Hanko, zdravím tě, jak se dneska daří tobě?
2: Báječně, mohou být tropy, takže báječně.
1: Tak výborně, já doufám, že se ti bude dařit báječně nebo excelentně i v této chvíli, protože 106 tisíc korun, to už jako je ranec, co říkáš?
2: Je krásný.
1: Na co by to padlo?
2: No, tak asi něco, nějaká část na zuby, jsou dneska drahý a, a jinak nevím.
1: Já jdu dneska zrovna k zubaři, takže je to dost aktuální. A víme všichni, že to stojí dost, stačí taková plombička, že jo?
2: No,
1: na to, že když je větší problém. Tak držím pěsti a tohle je náš zvuk. A teď už je to na tobě, tak co na to říkáš, co by to mohlo být?
2: No já si typu, jestli to není otvírání, zavírání plastové krabičky jako jídlo noše.
1: Na svačinu bezva a ptáme se arbitra a říká... Nemám dobrou zprávu, zatím na zuby to nebude. Tak třeba
2: nevadí,
1: příště.
2: Nevadí, mě to ještě trošku drží ty zuby, tak je to dobrý.
1: Tak držím pěstě, to drží i nadále. Měj se krásně.
2: Děkuju, ahoj. Ahoj.
1: No a pro vás ostatní samozřejmě skvělá zpráva. Krokodýlí zvuk zatím nepadl a do těch našich peněz zase přisypeme do dalšího soutěžního kola.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3

0: Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, denně výběr z pěti menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na knoflíku, na Běhounské 9.
1: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One NP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
2: Bylo nebylo, v krajišti Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Těsnolídka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Svitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vlznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szs.lesna.cz.
5: Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech za super ceny. Levné matrace EU.
6: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
7: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
6: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
7: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
6: To chci.
7: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: hit z filmu Flashdance a Irene Cara tady u nás na Krokodýlu před 12. Krásné poledne vám přeje Katka, Petra má zprávy.
1: Hezké poledne. Mobil je podle průzkumu pro dnešní studenty větším lákadlem než nikotin, alkohol nebo třeba sladkosti. I o tom za chvilku.
2: Už brzy Tiki Taka Live.
3: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
2: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
3: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 12. se chystá Kelly.

0: dámskou jízdu bude pokračovat Eva Farna. Za půl minuty bude 12.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Kromě sluníčka dneska čekáme i oblačnou oblohu, ojedinělé přeháňky s možností výskytu bouřky a teploty vystoupají až k 27.
3: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezkou středu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Do nové čtvrti Podhády v Maloměřicích a Obřanech se stěhují první obyvatelé. Hotová je první etapa projektu, tedy prvních 167 bytů. V příštích měsících tam má začít zajíždět také městská hromadná doprava. Autobusová zastávka už je nachystaná. Aktuálně se řeší, jaké konkrétní číslo linky by tam jezdilo. Mobil je pro dnešní studenty větším lákadlem než nikotin, alkohol nebo třeba sladkosti. Podle průzkumu by se ho 8 z 10 mladých nedokázalo vzdát na jediný měsíc. I proto vláda chystá regulaci používání mobilních telefonů ve školách. Podle premiéra Andreje Babiše je Česko v porovnání s mnoha evropskými státy pozadu. Norská korunní princezna Mette Marit, které byla v roce 2018 diagnostikována plicní fibróza, podstoupila úspěšnou transplantaci plic. Nyní se zotavuje v nemocnici, kde by měla zůstat ještě několik týdnů. Dnes vstoupí do fotbalového mistrovství světa jeden z největších favoritů Portugalsko v čele s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem, který se na turnaji pokusí získat poslední chybějící velkou trofej. Evropští šampioni z roku 2016 nastoupí od 19 hodin našeho času v Houstonu proti Kongu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne taky vám všem za volant. Pozor, aktuálně policijní hlídka v Brně v Palackého třídě a opatrní, buďte v Mikulově, tvoří se tam kolony ve směru do Rakouska z důvodu dopravní nehody na okruhu obce Drazenhofen. Tak zpomalte, jeďte opatrně a pevné nervy vám všem.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

Máme 2:40, tak krásné středeční poledne z Krokodýla přeje Katka Horáková. No a pro vás samozřejmě chystáme další hity. Svátek má dneska Adolf, tak všechno nejlepší, ať se vám dnešní den vydaří ideálně ve společnosti Krokodýla.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena k právníkovi. Chci se rozvést. Důvod? Manžel má špatnou paměť. No počkejte, ale to není důvod k rozvodu. Ale je. Kdykoliv potká nějakou mladou dívku, hned zapomene, že je ženatý.

0: Na krokodýlo Eva Farná, 12 hodin 20 minut, my jdeme za zlatíčky krokodýla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: My jsme položili našim nejmenším posluchačům otázku, proč je v noci tma.
2: Protože už je noc a děti, a když by celou dobu bylo ráno, tak oni by byli moc ospalí.
3: Protože je večer, aby jsme celou dobu nestáli.
4: Aby jsme se dobře vyspali.
5: Aby jsme nemuseli pořád někam jezdit.
0: Proč je v noci tma? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Řečkovicích.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: 12 hodin 21 minut.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
8: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
9: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.
10: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
17: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
18: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
19: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
20: Je dobré mít spolehlivého přítele.
21: Vaše nejvěrnější rádio.
20: Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jarek Nohavica, Jana Kiršner, jsme vaše rádio, jsme Krokodýl. Rádio, které podporuje a tleská školám, které omezují je mobily v době výuky ve školách. Kdyby ty
1: mobily nebyly. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Zdeněk Chlopal. Jsem ředitelem základní školy Morávkova ve Výškově. Ohledně mobilních telefonů, ty máme ve škole zákaz používat z důvodu toho, že žáci více spolu mluví, mají možnost se připravit na hodinu a nejsou závislí, takže po tu dobu dopoledne na těch sociálních sítích.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
2: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla Člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
1: To bude lepší než hodina přírodopisu.
2: Proto pojedeme do Olympie Brno.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Pitkin!

0: kebabky sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: to chtěla dospívat.
1: Tady nám zpívá Petra. Člověče, co blbneš?
0: Nahoru by to šlo, mě ty nižší tóny jdou, nejsou tak falešný.
1: No, tak nám radši řekni, co bude ve zprávách.
0: Čeští turisté jsou naštvaní kvůli kompenzaci za zrušený let. Podrobnosti o tom za chvilku.
2: Už tento týden Tiki Taka Live ve Slavkově v Zámecké zahradě. Vytvořili jsme pro vás ještě jeden speciální sektor. Lístek jen za 490. Krajčo, Procházka, Vorlický a Panenka. Kupuj na ticketportal.cz.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Rádio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
1: U 13. milky. Pustíme vám taky Miley Cyrus. Bude Far David. Nathan Evans. 13. hodina.
9: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
7: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekejte polojasno. Teploty budou příjemné kolem 27 stupňů.
7: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
0: Pěkné odpoledne.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
0: Nebezpečnému přebíhání po frekventované tříproudové Provazníkově ulici mezi Tomkovým náměstím a Merhautovou bude už brzy konec. Během července má totiž v místě vzniknout přechod pro chodce. Cestující společnosti Smartwings si stěžují na problémy s vyplácením kompenzací za zrušený let. Konkrétně se to má týkat letu ze španělského ostrova Gran Canaria do Prahy, který měl proběhnout na začátku března. Kvůli poškození letadla pozemním personálem letiště, ale turisté odletěli až o den později. Na 40 ukradených koček se vrátilo majitelům poté, co vietnamská policie rozbila gang zlodějů a obchodníků s těmito domácími zvířaty, která byla nabízena na maso. Policie našla dohromady více než 400 živých a 80 mrtvých koček, které byly uloženy u ledu. Konzumace koček a psů je ve Vietnamu legální a mnoho restaurací toto maso otevřeně nabízí. Prodejci však musí mít certifikáty prokazující původ zvířat. Čeští fotbalisté zítra na mistrovství světa v Americe nastoupí proti Jihoafrické republice ke druhému ze tří zápasů skupiny A. Po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Očekává se, že kouč Miroslav Koubek sáhne k některým změnám v základní sestavě. Utkání budou v Atlantě řídit ženské rozhodčí v čele s americkou hlavní sudí Tori Pencovou.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jde pozor, v ulici Bauerova si teďka postojíte. Kolony se nám tvoří taky v Nádražní ulici, ulice Husova, nebo na Pekařské si postojíte. Policejní hlídku jste nám nahlásili v ulici Hlinky. Kdyby cokoliv, dejte vědět na linku řidičů.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč trvá stavba blondětého sněhuláka mnohem déle než normálního? No, protože mu musíte vydlabat hlavu.

Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Jev Andrejvit ten krokodýlo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: Tohleto léto bude tropické, ale my pro vás máme fantastickou zprávu. Přímo v našem vysílání můžete vyhrát klimatizaci gratis. Stačí je uslyšet za sebou tři výherní hity. Chcete vědět, jaké? Prozradíme.
1: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
2: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
4: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kotilům a všechno máme i online.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Zavratné mega slevy!
13: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

Tohle je Anaka, tohle je Krokodýl, vaše rádio, které vás dostane taky na MotoGP gratis. I o tom za malou chvíli jsme vaše rádio. Víme, co se děje tady v Brně okolí.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

David Stipka a Eva Farná. Tohle je Krokodýl, tohle je vaše rádio. Už se to blíží, tento týden je v Brně ve znamení motorek. O víkendu se koná velká cena České republiky. A na Krokodýlo, jako vždy, soutěžíme o vstupenky na MotoGP. Tak si nás pozorně hlídejte. No a pozor,

0: Zveme vás taky na náměstí Svobody, kde je oficiální fanzóna MotoGP i s městskou částí Brno Střed. No a dneska ve 20 hodin se můžete těšit na koncert kapely Horký žes líže. Neváhejte vyrazit, slavnosti Brno tam probíhají s MotoGP. Je mio amore Radio Cocodrilo 103 FM.
1: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
2: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz.
3: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
4: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vilznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na sszlesna.cz.
7: Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech za super ceny. Levné matrace EU.
8: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program Po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
9: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
10: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
11: Bila. To dobré začíná u nás.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Dramatizaci humorného románu o smrti Až na ten konec dobrý uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře v 19.30. Koncert s názvem Jazzové nádvoří uvádí divadlo Husa na provázku na dvoře v 16 hodin. Operu Netopír nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A komedii Sága a nebe Vizovský zázrak nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
1: Rádio Krokodýl.
3: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
4: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
7: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
6: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
7: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
6: To chci.
7: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
10: Po 14. hodině Huntrix. Golden, dáme si YouTube? A nebo Báru Polákovou?
11: Nafrněná, problematická.
10: Tak to vám bude hrát pěkně Krokodýl po 14. hodině.
12: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality, správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality, spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
10: Na Jižní Moravě máme právě teď velmi příjemně polojasnou oblohu, teploty vysoké v Brně kolem 29 stupňů.
13: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
14: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
14: Věřící si letos vůbec poprvé připomenou liturgickou památku nových českých blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. Připadá na dnešek. V katedrále svatého Petra a Pavla bude při této příležitosti od 17.30 sloužit mši svatou diecézní biskup Pavel Konzbul. Zástupci několika farností a institucí si zde také převezmou relikvie nových blahořečených, které následně uloží ve svých kostelích a kaplích. Česko čeká o víkendu tropické počasí. V pátek teploty na řadě míst překonají 31. V sobotu se na Jižní Moravě mohou dostat až k 36 stupňům. V neděli se horko zmírní. Teploty ale stále zůstanou nad 31 stupni. Český hydrometeorologický ústav dnes vydal výstrahu před vysokými a velmi vysokými teplotami. V letecké dopravě začnou platit nová pravidla. Cestující budou mít například zdarma nárok na to, aby jejich dítě sedělo v jejich blízkosti, nebo na bezplatnou opravu překlepů na letenkách. Shodl se na tom Evropský parlament s Radou Evropské unie. Cestujícím by také měly zůstat současné kompenzace za zpožděné lety. České volejbalistky v Lize národů podlehly 0-3 světovým jedničkám z Itálie. Po 3 výhrách ze 4 zápasů na prvním turnaji v Číně, tak na úvod dalšího turnaje na Filipínách utrpěli druhou porážku v soutěži. Další zápas v Lize národů čeká Češky zítra, kdy se utkají s další volejbalovou velmocí Spojenými státy.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
10: A taky nejrychlejší dopravní informace, která opravdu využijete už teď. Počítejte s dopravními komplikacemi. Zdržíte se v ulici Veveří, Nádražní ulice, Nové Sady, Křenová. Štosuje se nám to právě teď i na Dornichu. Policejní hlídku jste nám nahlásili v ulici Úzká. No a komplikace máme za Brnem na Třebícku na průjezdu Dešovem. Havarovala 2 osobní auta. Dejte pozor.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
2: Poslouchám Radio Krokodýl.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
3: Kde se poslouchá, tam se vyhrává. Ano, za věrný poslech krokodíla vám vezeme pizzu, naše krokolítka. Tak se nás držte, dejte nám vidět, kde posloucháte. Ať už je to v práci, třeba v kanceláři, nebo někde, třeba i v kabině vozidla, nebo v jeřábu dokonce, jak mi tady píše Pavel z Brna. Tak pište na studio@krokodil.cz, kde posloucháte, připište tam taky telefon na vás, no a samozřejmě, kolik vás je v práci. Krokodíl, máme pro vás vždycky něco extra.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
5: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na rakousko-moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
14: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
15: Je dobré být spolu.
16: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Jste z Krokodýlan, tady je vaše rádio, no a teď pozvánka na pátek na charitativní akci nadačního fondu Nostrum. Čeká vás hudební odpoledne provažka na pomoc pro dobrou věc na nádvoří Surgel Clinic zítra v pátek od 15 do 18.30.

0: Prachy do tvý ruky.
1: Je to tak, krokodýláci, tak co kdybychom vám nasypali do peněženky 106 tisíc korun? To je slušný balík, co? Peníze, kdy můžete letět s kompletní rodinou na dovolenou, a ještě vám zbyde kapesné. Tyto peníze můžete vyhrát za uhodnutí našeho tajemného zvuku.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 106 tisíc korun. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP.

0: Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo Den Práven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš pátý zdarma.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům.
3: Už brzy Tiki Taka Live. Ve Slavkově u Brna v Zámecké zahradě. Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický. Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
4: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
5: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letních scénách divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru v Mikulově a v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
4: Pršet nebude. Váš Bolek.
6: Pitkin! Už tento pátek, 19. června, je tu pro vás Wildcats Show. Přijďte se pobavit na stylovou western party. Western oblečky sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
7: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 15. hodině to tady rozmíchá Milky. Dáme si Black. A nebo partičku Krištof. Život je krásný i na konci světa. Hity po 3. hodině odpolední z Krokodýla.
3: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
4: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador ML Open. Děkujeme moc rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás a potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@mlopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Pokud si říkáte, co počasí, tak zítra čekejte polojasno, teploty budou příjemné kolem 29 stupňů Celsia.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Areál hradu Špilberku bude během letních měsíců nově otevřený už od 5:30 do 23 hodin. Prohlídkové okruhy s kazamaty a bastionem budou otevřené do 21 hodin. Nádvoří pak bude hostit letní program nebo promítání letního kina. O bezpečnost se stará ostraha, která hrad hlídá 24 hodin denně.
0: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
7: Lidé, kteří se přihlásí k trvalému pobytu v Kyjově, budou mít možnost získat příspěvek 10 000 korun. Ve městě dlouhodobě přebývá víc lidí, než kolik jich město eviduje. Díky pobídce by se mohli k trvalému pobytu přihlásit vyšší stovky obyvatel a radnice tak může získat víc peněz z rozpočtového určení daní. V Japonsku se v poslední době stále častěji objevují případy napadení člověka medvědem. Japonské úřady proto začaly pořádat cvičení, kde koordinují chování policistů, záchranářů, lovců a běžných občanů v krizových situacích. Místo opravdového medvěda posloužil k nácviku figurant s maskou. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty ke druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Po více než dvouhodinovém letu přivítali svěřence trenéra Miroslava Koupka v dějišti zítřejšího zápasu zamračená obloha a deštivé počasí.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, dejte pozor na Třebíčsku. Při průjezdu Dešovem havarovala dvě osobní auta. Další komplikaci hlásíte na dálnici D1 u sjezdu na Ostravačice 178 km. Řeší se tam nehoda osobáku. Dejte pozor, šťastnou cestu.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka Vínar s vámi za mikrofonem, hrajeme hit za hitem. Nechte si chutnat naše hudební meníčko Krokodýla.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
1: Tyto léta zvládnete s Krokodýlem, protože pro vás máme soutěž o klimatizaci zdarma. Soutěžíme o klimatizaci a stačí poslouchat vysílání a být ve střehu. Jakmile uslyšíte tři soutěžní hity s klimatizační tematikou, neváhejte ani vteřinu a volejte Studio Krokodýla, klimatizace je vaše. Za sebou musí zaznít Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John Cold Heart. Držíme palce.
0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
2: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
3: www.klimastyle.cz
0: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
5: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
6: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
5: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
6: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
5: To chci.
6: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
7: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One NP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
8: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
9: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
10: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
11: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
13: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
17: Je dobré mít své jistoty.
18: Rádio, yeah, rádio, rádio Krokodýl.
17: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Jste s Krokodýlem, tady je vaše rádio, no a pozor, máme pro vás taky soutěž o vstupenky na MotoGP, tak nás pozorně poslouchejte. No pozor, zveme vás taky na náměstí Svobody, kde je oficiální fanzóna MotoGP a dneska ve 20 hodin se můžete těšit na koncert kapely Horký žeslí, že?

0: Krokodýl na koupáku.
1: Pro všechny milovníky léta, tipy kam vyrazit. Jako první otevřelo letos koupaliště Kraví hora, takže plavky, ručníky sebou. Otevřeno má i oblíbený biotop Brno Jih, se kterým soutěžíme o vstupenky, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a chill out. No a pozdrav letí i na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený i nádherný trávníček ke slunění.
0: Krokodýl na koupáku. Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
2: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
3: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
2: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
3: No přece od Klimastylu z Hodonína.
4: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
5: Pitkin!

0: sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
2: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
6: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí, včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. brunofamilypark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
8: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vlznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na sszlesna.cz.
9: Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech za super ceny. Levné matrace EU.
10: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny, nakupte si dřív hezky česky.
11: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vojta. Hezký prostředek týdne, tady Krokodýl Zbyněk Loucký. Jirka Wiener už fuč. Tak se haleluja pustíme do další části dnešního odpoledne s datem 17. června 2026. Krokodýl u toho nemůže chybět. A taky samozřejmě zprávy a informace. Už je tady Peťa. Peťo, o čem budou zprávy?
1: Hezké odpoledne. Obyvatelé Kyjova mohou navrhovat projekty do participativního rozpočtu. I o tom už za chvilku.
0: Tak haleluja za chvilku.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak takhle to poskládáme. Minelli ram pa pam. Shakira waka waka. A dáme si skleničku odpolední. My máme rádi víno, milujeme. Krokodýl hit za hitem bylo 16.
9: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
8: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A zítřejší čtvrtek, no bude podobně jako dnes, teploty půjdou nahoru, zítra polojasno, odpoledne více oblačnosti, teploty zítra ráno 16, odpoledne až 27.
10: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
8: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Do nové čtvrti pod Hády v Maloměřicích a Obřanech se stěhují první obyvatelé. Hotová je první etapa projektu, tedy prvních 167 bytů. V příštích měsících tam má začít zajíždět také městská hromadná doprava. Autobusová zastávka už je nachystaná. Aktuálně se řeší, jaké konkrétní číslo linky by tam jezdilo.
8: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Obyvatelé Kyjova mohou až do 31. července navrhovat projekty do nového ročníku participativního rozpočtu. Město na něj vyčlenilo 500 000 korun. Na jeden projekt může přispět částkou od 50 do 250 tisíc. Návrhy je možné podávat prostřednictvím online formuláře na webu města.
8: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Restaurátoři začnou v nejbližších dnech opravovat Mariánský sloup na Znojemském Masarykově náměstí. Město podepsalo smlouvu s vítězným sdružením za 8 000 000 korun a očekává, že práce budou hotovy za 3 až 4 roky. Kvůli opatrnosti a zkušenostem s rekonstrukcí radniční věže však mají restaurátoři na obnovu podle smlouvy 5 let. České volejbalistky v Lize národů podlehly 0-3 světovým jedničkám z Itálie. Po 3 výhrách ze 4 zápasů na prvním turnaji v Číně, tak na úvod dalšího turnaje na Filipínách utrpěli 2. porážku v soutěži. Další zápas v Lize národů čeká Češky zítra, kdy se utkají s další volejbalovou velmocí Spojenými státy.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A už nás zajímá odpolední doprava.
11: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Kvůli odpolední špičce čekejte kolony v Brně například v Královopolském tunelu směrem na Žabovřesky. Také na příjezdu do Bystrce od Žabovřeské ulice a například i v centru na Zvolařce. Na dálnici D1 budete popojíždět v obou směrech u Brna. Na Prahu mezi 270. a 196. kilometrem v protisměru od 174. po 196. 52. D2 je ustaná v obou směrech mezi Rajhradem a Brnem a na D2 čekejte zdržení před Brnem od 11. kilometru. Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kutilšar.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Dobré odpoledne, bylo 16, tady Krokodýl a už připravujeme hantec. Žany, co do nás budeš dneska tlačit?
1: Zdali jak svíňa z kroksní. Gomity, kdo to je, rovinové řízek?
0: Rovinové řízek, na rovinu to zašprechčíme a zameldujeme za malou chviličku, no a teďka si dáme po obědě skleničku. Krokodýl Zbyněk Loucký a je středa. Zase

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: K benzince přijede pán a ptá se: dobrý den, nepotřebujete někoho k obsluze? Ne, díky, mám, a navíc dva už by bylo moc, tak ať mě konečně někdo obslouží.

0: jsme si dali Mambo a rovnou Mambo number 5, ale teď už Štatl a Kroxna, Valio, Šprechčit, Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Tak klapeme na to právě teď, ale pozor, je to Hantec soutěžní. V tuto chvíli mám pro vás dvě slosovatelné vstupenky na akci Brněnská laťka, která se koná 25. června v Olympii. Na místě vás čeká bohatá tombola a v pohodlí můžete sledovat světové výškařky a koncert zpěvačky Leny. No a teď už Žany Valto do nás.
2: Zdar jak svíňa z Kroxny. Gomite, kdo to je rovidový řízek?
0: Zeptáme se na Olticu.
3: Nějaký chlap nebo tak něco?
4: Borec je chytrej.
5: Napadají mě spíš sami z prostěrny.
0: Jenom to ne, teď můžete volat. 603 103 103, to je studio Krokodýla a čeká na vás výhra v rámci soutěžního Hantecu. Co je to rovinový řízek? Kroxna, Zbyňa, halo.
6: Ahoj, Rostě.
0: Rostě, zdarec. Savana Hokna, zdarec. Jak se máš, kámo?
6: Kimo. No hele, já výborně, v hokej jsem dneska ráno byl, teď už jsem dávno pryč, takže už jenom tak popojíždím po městě a jedu domů.
0: Jo, takže ty už tak štatlaříš jenom.
6: Přesně.
0: Rosťo, co je to rovinové řízek?
6: No, normální chlap, nebo jak bych to řekl, férovej chlap.
0: Férovej chlap, Rosťo, to řekl zajímavě, zeptáme se ještě Žanyho. Žany, zamelduj.
2: Rovinový řízek je poctivý chlapík. Tak vám přeju, ať potkáváte jenom samý férový borce, rovinový řízky a máte betelný den.
0: A ty jsi špicové borec. Rosťo, máš ty dvě vstupenky na akci Brněnská laťka a já moc gratuluju. Špica, díky, špica, děkuji. Zdarec, čauec.
1: Ahoj. Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Přesný čas 16.25.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
10: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
11: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
12: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Hezké středeční odpoledne, jsme vaše rádio, tady Krokodýl. Ale teď jedna pozvánka na pátek na charitativní akci nadačního fondu Nostrum čeká vás hudební odpoledne pro Vaška na nádvoří Surgal Clinic od 15 do 18.30. No ale teď máme středeční odpoledne, už se chystá Mira, i když nemůžeš, tak přidej. A teď taky Avicii. Jsme vaše rádio, máme největší hudební výběr a jsme tu pro vás. Fajn odpoledne, přeje Zbyňa, pojďme.

Krokodýl, dobré odpoledne, ano. O víkendu přidáme. Myslím tím pod kotlem a přidáme taky plyn. Jo, jo, tenhle víkend. Tenhle víkend je to tady. Už se to blíží, tento týden je v Brně ve znamení motorek. O víkendu se koná velká cena

0: České republiky a na Krokodýlu, jako vždy, budeme soutěžit a soutěžíme o vstupenky na MotoGP, tak si nás samozřejmě hlídejte, protože se to blíží. A pozor, zveme vás taky na náměstí Svobody, kde je oficiální fanzóna MotoGP. A dneska ve 20 hodin se můžete těšit mimochodem na koncert kapely Horkýže. Slíže, neváhejte vyrazit, vstup je zdarma, MotoGP je tady.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One NP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Za kolik bereš?
7: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
6: A proč ještě nejezdíš elektricky?
8: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
9: Bylo nebylo, v krajišti Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Kysnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem odrejma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo jeansy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.

0: jen z prachy si zem nekoupíš. Jo, vždy víš, štěstí je krásná.
1: Rádio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Dobré odpoledne, Krokodýl hlásí dojezd k 17. hodině a Peťa přináší další zprávy.
1: Hezké odpoledne, věřící si dnes připomínají liturgickou památku nových českých blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. Víc o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Dramatizaci humorného románu o smrti Až na ten konec dobrý uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře v 19.30. Koncert s názvem Jazzové nádvoří uvádí divadlo Husa na provázku na dvoře v 16 hodin. Operu Netopír nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A komedii Sága a neb Vizovský zázrak nabízí divadlo Polka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Rádio Krokodýl.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Namícháno, protřepáno, Alvaro Soler, La Cintura. Eric Fritz, Colon Me. A s krokodýlem jelenem budete v oblacích. Nepřijdete o hit, za hitem je 17.
6: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra ve čtvrtek bude hezky, polojasno, odpoledne více oblačnosti, teploty půjdou nahoru, ráno 16, odpoledne až 27 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Věřící si letos vůbec poprvé připomenou liturgickou památku nových českých blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. Připadá na dnešek. V katedrále svatého Petra a Pavla bude při této příležitosti od 17.30 sloužit mši svatou diecézní biskup Pavel Konzbul. Zástupci několika farností a institucí si zde také převezmou relikvie nových blahořečených, které následně uloží ve svých kostelích a kaplích. Premiér Andrej Babiš představil návrh na změnu několika zákonů nazvaných Lex Kratom, které mají zpřísnit regulaci. Má dojít ke zvýšení věkové hranice prodeje z 18 na 21 let, zákazu prodeje přes internet, zavedení spotřební daně a k přeřazení ze snížené do základní sazby DPH. Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Lodní neštěstí nepřežili 4 Češi, další 4 osoby byly převezeny do nemocnice. Čeští fotbalisté zítra na mistrovství světa v Americe nastoupí proti Jihoafrické republice ke druhému ze 3 zápasů skupiny A. Po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Očekává se, že kouč Miroslav Koubek sáhne k některým změnám v základní sestavě. Utkání budou v Atlantě řídit ženské rozhodčí v čele s americkou hlavní sudí Tori Pencovou.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Kubo, povídej.
7: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Ořechovské ulici u nákupního centra Futurum se srazila 2 osobní auta. K další nehodě došlo na Průmyslové ulici poblíž křižovatky s ulicí Vlastimila Pecha v koloně před zúžením. Ve 2-kilometrové se zdržíte na Olomoucké a Zvonařce směrem do centra od odbočky do Životského ulice. Na D2 čekejte komplikace a zdržení kolem 13. kilometru na cestě ze Slovenska a dále na příjezdu do Brna je 4-kilometrová kolona od Modřic. Silný provoz hlásí řidiči také na 52 před Brnem od Modřic a silnější provoz a místy kolony jsou na dálnici D1 v obou směrech před 196. kilometrem. Od Vyškova od Holubic a ve směru od Prahy se zdržíte od 176. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistánce Kuptil Šar.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
9: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
8: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 4 minuty po 17. Jste s Krokodýlem, fotbalové mistrovství světa v plném proudu. Zítra hrají naši a tak jsme se děcek rozhodli zeptat. Kdo je to fotbalista a co dělá? Co, holky a kluci?
1: Fotbalista je na fotbališti a tam hází balónek do brány a musí jenom kapat nohama.
0: Jo, tak hlavně ať ho hodí zítra do brány a teď už jedeme. Krokodýl Zbyněk Loucký a Prima odpoledne a fajn poslech. Teď budeme hudebně v oblacích.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde pán k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho ukrutně bolí. Doktor chvíli přemýšlí a říká, no tak to je z toho, že moc kouříte. Ale nikdy v životě jsem nekouřil. Aha, no tak to máte z přílišného požívání alkoholu. No dovolte, v životě jsem se alkoholu nedotkl. Člověče, no tak to máte z toho, že pořád běháte se ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Tak pak je to jasný, pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.

0: Dobré odpoledne, tady Krokodýl, olé, olé, olé, největší sportovní akce planety v plném proudu a tak se právě na fotbal něco zeptáme Zlatíček.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Holky a kluci, nás by totiž v rámci mistrovství světa fotbale zajímalo, kdo je to fotbalista a taky, co fotbalista dělá.
2: Kopá do míče.
3: A jen to brankář může šahat na míč.
4: Kopají s balónem a snaží se ho kopnout do branky.
5: Fotbalista je na fotbališti a tam hází balónek do brány a musí jenom kopat nohama.
6: Hraje fotbal a třeba jsou Češi proti Slovenčanům.
0: Děkujeme. Tak co dělá fotbalista, víme. Zítra hrají naši, že jo, chlapi. Tak doufejme, že jediný gol, co na mistrovství světa dáme, nebude ten z autu. Olé, olé.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
7: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One MP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
4: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador ML Open. Děkujeme moc Rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás a potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@mlopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom.
12: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios různé druhy kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Speny.
14: Je dobré mít parťáka při práci.
15: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

To byly odpolední sladké sny z Eurythmics. Sweet Dreams. Krokodýl jsme vaše rádio. Krokodýláci, krásný 17. červnový den roku 2026. Za chvíli se podíváme na mobily ve školách, ale ještě předtím Savage Garden, anebo teď Gustavo Lima, Balada. Tak hraje Krokodýl. Dobré odpoledne.

0: hezké a příjemné a pomalu už i taky letní odpoledne při Rádio Krokodýl. Jak se to říká, nečum furt do toho, nebo nekoukejte pořád do těch mobilů. Chci říct, že Krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách. A tak si právě teď pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto parádnímu projektu připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Josef Jelínek a jsem ředitelem na základní školu Městská 21 na Brně v Řečkovicích. Je tomu 5 let zpátky, co jsme telefony zakázali se pozděním a souhlasem rodičům a i nadále nás tam rodiče podporují, takže my i nadále do školy se nám vrátila komunikace, zvětšila se nám slovní zásoba, děti u přestávkách spolu komunikují, chodí ven. Jsme šťastní jako blechy, jsme rádi, že se dá ve škole fungovat i bez telefonních zařízení.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na 2 stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Balda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
4: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo Den Braven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš 5. zdarma.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
6: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
7: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Za kolik bereš?
9: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
8: A proč ještě nejezdíš elektricky?
10: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální team buildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program Po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
2: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vlznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szslesna.cz.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Dobrý 17. červnový podvečer a večer a milenci můžou vyrazit na Špilas.
1: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
2: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
1: To bude lepší než hodina přírodopisu.
2: Proto pojedeme do Olympie Brno.
3: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
0: A teď už ten Špilas a další zprávy a taky Peťa.
4: Hezké odpoledne, areál na Špilberku bude během letních měsíců otevřený déle, i o tom už za chvilku.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A hned o tom, jak budeme hrát Taylor Swift The Fate of Failure. Clean Bandit, Demi Lovato solo. A budeme hrát i vaší milé.
7: Časy se mění a my dva zůstáváme stejní.
0: Krokodýl tam sází hit za hitem. Buďte u toho za čtvrt minuty šest.
8: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jaký bude zítřejší čtvrtek? Bude hezky, polojasno, odpoledne více oblačnosti, teploty zítra ráno 16, odpoledne to půjde nahoru až na 27 stupňů Celsia.
9: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz

0: Areál hradu Špilberku bude během letních měsíců nově otevřený už od 5:30 do 23 hodin. Prohlídkové okruhy s kazematy a bastionem budou otevřené do 21 hodin. Nádvoří pak bude hostit letní program nebo promítání letního kina. O bezpečnost se stará ostraha, která hrad hlídá 24 hodin denně.
1: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
0: Lidé, kteří se přihlásí k trvalému pobytu v Kyjově, budou mít možnost získat příspěvek 10 000 korun. Ve městě dlouhodobě přebývá víc lidí, než kolik jich město eviduje. Díky pobídce by se mohli k trvalému pobytu přihlásit vyšší stovky obyvatel a radnice tak může získat víc peněz z rozpočtového určení daní. V Japonsku se v poslední době stále častěji objevují případy napadení člověka medvědem. Japonské úřady proto začaly pořádat cvičení, kde koordinují chování policistů, záchranářů, lovců a běžných občanů v krizových situacích. Místo opravdového medvěda posloužil k nácviku figurant s maskou. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty ke druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Po více než dvouhodinovém letu přivítali svěřence trenéra Miroslava Koupka v dějišti zítřejšího zápasu zamračená obloha a deštivé počasí.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Kubo, co to dělá, jak to vypadá?
3: Pěkný podvečer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se boudalo ve Slatině na cestě do centra na Řípské ulici před odbočkou do ulice Švédské Valy. Doprava tam zpomaluje. Ze všech směrů čekejte silný provoz a zdržení do 5 minut před křižovatkou ulice Zvonařka a Dornych. Na cestě od Třebíče do Brna za Kralicemi nad Oslavou u odbočky na Sudice se srazila 2 osobní auta. A se zdržením počítejte také na dálnici D1, konkrétně na příjezdu do Brna z Prahy čekejte přerušovanou kolonu od 176. kilometru a na příjezdu do Brna z Bratislavy po D2 zpomalují hlavně kamiony od 12. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptil Šar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Bylo 18, hezký jarně-letní večer, to kalendářní léto dorazí už opravdu i s obratníkem za pár dnů a taky se blíží horko a parno a krokodýl vás umí vyklimatizovat. Jsme vaše rádio. A teď už hezký večer, přeje Zbyněk Houský, tak si to s krokodýlem prostě

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vstávejte s krokodýlem. Hezký podvečer a večer, pár minutek před 6:30. Kdyby vám bylo horko, tak my vás ochladíme.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: Jasně, léto je tady, jasným se blíží i pořádná vedra, ale pozor, Krokodýl a Klimastyle mají řešení. Hrajeme o klimatizaci gratis, zdarma, která vám doma udělá příjemný chládek i v těch nejvíc horkých dnech. Stačí poslouchat Krokodýl, prostě být ve střehu během vysílání. Jakmile uslyšíte tři soutěžní klimatizační hity po sobě, neváhejte ani vteřinu a pojďme si je takhle opláchnout. Katy Perry, Hot and Cold, Gwen Stefani, Cool a Elton John, Cold Heart. A budete v chládku a v pohodě.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
2: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Dobrý večer s krokodýlem, přesně o 6:30. Mimochodem už za půl hoďky, za 30 minut přesně v 7 připravujeme středeční hity na přání na rádiu Krokodýl. Středa Krokodýla třeba, ale teď přihodíme třeba novinkového Bruno Marse I Just Might. Nebo No Name a Lekna. Užívejte hezký večer s krokodýlem. Fajn poslech přeje Zbyňa. Jsme vaše rádio.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Pitkin!

0: s sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
2: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Laca Déčiho, Progres 2, Dana Bártu, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
1: Pršet nebude, váš Bolek.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
5: Poslouchám Rádio Krokodýl.
6: A to jsme rádi a můžete nás poslouchat prostřednictvím aplikace, ale hlavně taky v práci. Tam poslouchejte Krokodýl, protože si můžete v práci s kolegy dát dobrou pizzu s krokodýlem. Stačí nám napsat, kde Krokodýl posloucháte. Jestli v kanceláři, ve skladu, no kdekoliv můžete být, v obchodě, na stavbě, na střeše, v dílně, dejte nám vědět a naše krokohlídka může dorazit přímo za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. Přijde Ital Piero Caruso. Buongiorno z Caruso Pizza. Vypište na e-mail studio@krokodil.cz. Napište hlavně, odkud jste, kolik vás je, ať víme, jak ta pizza má být velká, co má Caruso připravit a proč bychom měli přijet s pizzou zrovna za vámi.
4: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

0: večer přeje Krokodýl. Anybody see my baby? Stouní na Krokodýlovi, ale chystají se hity na přání a přehled dnešních zpráv, ale tak budeme hrát taky ještě my.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Dáme si třeba Sweet Caroline. A co Pink? What about us? Do třetice Krištof na viděnou. Dáme zítřkům na viděnou uprostřed města. Určitě za chvíli naslyšenou v hitech na přání s Jirkou Wienerem. Blíží se 19. A jak zítra bude?
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Čtvrtek bude polojasný, odpoledne více oblačnosti, teploty zítra ráno 16, odpoledne to půjde nahoru až na 27.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
6: Základní škola Bednářova v městské části Brno-Jih získá přístavbu. Její kapacita se tím zvýší asi o 150 dětí, zhruba na 450 míst. Obyvatelé Kyjova mohou až do konce července navrhovat projekty do nového ročníku participativního rozpočtu. Město na něj vyčlenilo 500 000 korun. Návrhy je možné podávat prostřednictvím online formuláře na webu města. Restaurátoři začnou opravovat Mariánský sloup na Znojemském Masarykově náměstí. Město podepsalo smlouvu s vítězným sdružením za 8 000 000 korun. Práce budou hotovy za 3 až 4 roky.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Kubo, co pak večerní doprava?
7: Pěkný podvečer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Brně na Ořechovské ulici u nákupního centra Futurum policisté došetřují nehodu dvou osobních vozidel. Doprava vázne na Drobného ulici kvůli zúžení před Sportovní. Zdržení je maximálně do 5 minut. A pomalu jede D1 momentálně od 178. kilometru po 195., kde policisté došetřují dopravní nehodu. A převážně nákladní doprava zpomaluje na příjezdu do Brna po bratislavské D2 a to momentálně od 11. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stán se Kup Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

7 večer, Krokodýl, Jirka Wiener a hity na přání jsou připraveni. Tak volejte 603 103 103 a hlavně si to užijte. To vám přeje od mikrofonu Zbyněk Loucký. Ještě jednou 603 103 103. Jsme tu jen a jen pro vás.

Tohle je Pink na kruhu dílu. Jirka s vámi, střídám Zbyňu. No a teď je také vy. Volejte studio 603. 103, 103. Začínají hity na přání. Začínáme právě teď.

0: Aquam Barbie Girl Krokodýl hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: A my už jdeme na telefon, teď zdravíme Bystrc. Halo, Rádio Krokodýl, kdo tam?
2: Tady je Ilona.
0: Ahoj Ilčo. Tak jak to máš ty dneska? Po práci, po škole?
2: Po práci.
0: No tak my ti tam pěkně zahrajeme. Co to bude, komu zahraješ?
2: Pro těch mámu.
0: Pro koho?
2: Pro mamku a pro tebe.
0: Moc děkujeme, tak tě zdravíme do Bystrce, ahoj.
2: Ahoj.
0: Pojďte si taky zavolat. Máte na něco chuť? Volejte, vybírejte.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Je to jenom přání, jsme Krokodýl. Pěkný večer, podvečer na celé Brno, celou Jižní Moravu. Zdravíme do Rosic u Brna. Haló, kdo tam? Ahoj, kdo se dovolal?
1: Zdravím rádio Krokodýl.
0: My tě taky zdravíme, zdravíme Rosice. Vy tam máte to nové koupaliště, že jo, v Rosicích? Že tam máte nové koupaliště?
1: Ano, máme nové, ano.
0: Krásný. Komu zahraješ, pro koho to bude?
1: Bude to pro mou dcerku Kateřinku.
0: Ano.
1: Má krásné 30 let. A já jí přeju ještě krát 30.
0: Tak zdravíme Kateřinku i tebe, měj se krásně, ahoj, čau.
1: Ahoj.
0: Čau. Zdravíme Rosice, 603, 103, 103, Krokodýl, hity na přání. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Tady jsou věty na přání, Krokodýl, hrajeme podle vás, no a teď už jdeme opět na telefonní drát. Kdo pak se dovolal? Halo.
1: Halo, halo, tady Saša.
0: Sašo,
1: víte. Se vracíme domů do Brna, už vás slyšíme.
0: Tak to jsme rádi, že posloucháš Krokodýla. Tak co jste zažili dneska?
1: No, byli jsme pracovně daleko, ale už se vracíme, stavovali jsme se na odpočívce Mikulášov. A obsloužila nás tam taková fajn paní u kasy, tak bychom jí chtěli poslat písničku.
0: Tak zdravíme, kde to je? Mikulášov, nebo...
1: To je před Velkým Meziříčím směr Brno.
0: No tak krásný. Tak jim tam posíláme espresso macchiato, jo?
1: Díky moc, díky.
0: A vyvolejte studio Krokodýla. Jsme tady pro vás. 603 103 103. Já jsem Jirka a ptám se, co vám pustím. Co to bude? Dáte si espresso macchiato?

0: Espresso macchiato, krokodýl. Pojďme do Velkého Meziříčí, kdo se dovolal? Halo, krokodýl.
1: Halo, tady Pavel Janša z Velkého Meziříčí, stečovatelského ústavu, kam bych chtěl poslat všichni krásnou písničku, všem sestřičkám, které dneska pracují a které budou pracovat zítra. Potom bych chtěl zahrát Dušanovi, který mě dneska pomohl tím, že jsem šel s velkým nákupem a odvezl mě nahoru.
0: No to je krásný.
1: Potom krásné paní, normálně Helence, která mě odvezla předevčírem, manželům Liškovým, který mě vozil každou sobotu. Díky moc za vám za to. A si vyšlo ještě
0: Violence
1: a Andreji. A
0: rádi zahrajeme, Pavle, i vnoučátkům, i Andrejce. Krokodýl, hity na přání.

0: Michael Jackson na kroku dílo, tady jsou věty na přání. Za okamžik vám dáme opět prostor, abyste volali a vybírali.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
2: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodýl. Hity na psáře. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: I ty na přání krokodýl, tak pojďme na telefon. Kdo tam? Haló?
1: Posluchačka Marie Skoričan a velice vás ráda poslouchám. Já mám takovou zašívárnu a tam jíši nemám puštěný jenom rádio Krokodil, teď ho poslouchám. A moja sestra Zosvětiman Božka měla narozeniny 13. a švagrová z Žeravin Anička teď 15. Tak by jim ráda nechala zahrát nějakou pěknou písničku. To je jedno, něco pěkného vyberte.
0: Dáme si pokáče, tak se mějte
1: krásně. Ale ráda vás moc poslouchám.
0: My jsme moc rádi, taky vás máme rádi. Zdravíme do Koryčan.
1: Ano, děkuju.
0: Mějte se.
1: A já zdravím vás, šikovní, velice vás ráda poslouchám.
0: Jsme rádi, že vás máme, letí pokáč, mějte se.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
1: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 korun.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dětský den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku.
3: Vaše nejvěrnější rádio.
2: Stále s vámi.

0: výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
1: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí, včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. Bruno Family Park.cz.

0: Podivínská večernice. Maminky v akci. Maminky v akci. Katka se stará o manžela a dvě děti. Elena má dvě děti přítele a ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes?
1: Krásný večer od mikrofonu ve středu. Vás zdraví Elena.
2: A taky Katka, krásný večer, je středa večernic třeba. Tak co tam máme, Eli, co budeme probírat?
1: No, mám tady takový ošemetný téma trošičku, s kterým si někdy nevím rady.
2: Ošemetný, to se bude týkat chlapů, co?
1: No, tyjo, jak to víš?
2: Tak to je klasika, to je vždycky trošku ošemetný, no.
1: Dobře, tak ty plas to správně, takže máš 10 bodů z 10.
2: No, něco.
1: Chtěla bych se zeptat, jak řešíš, když něco potřebuješ doma spravit, opravit. Ajajaj. Jak na to jdeš a jak rychle to chceš?
2: Tak jak rychle to chci, tak to je úplně jasný. Chci to hned, že?
1: Ano.
2: Nicméně se tomu nikdy nedostává. Takže na tom pracuju většinou postupně. A když chci něco jako po manželovi, tak se to snažím připomínat, tak ale jako zlehka, ne připomínkovat, ale fakt tak jako zlehka, jako říkat, je, no to ještě jako není. A bude někdy teď, v blízké budoucnosti.
1: Netlačíš, prostě netlačíš. Tak
2: snažím se netlačit, protože mám pocit, že to je u nás doma kontraproduktivní, že to nikam nevede.
1: Já si myslím, že to je kontraproduktivní úplně vždycky. Všude. A že prostě ty chlapi vždycky cítí, že už jako teď tlak, teď je tlak a to oni se většinou stáhnou.
2: Jo,
1: no.
2: jo.
1: Takže přesně, já bych strašně jednou se chtěla naučit být opravdu taková jako ta ženská, která fakt umí toho chlapa chválit, motivovat. Jo, já jako multifunkční. No. A tak to já jsem právě.
2: Jo, ale nesmíš to přiznat, že?
0: Krokodýl večernice. Každou středu večer. Krokodýl.

0: Holí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Dobrý večer, zpátky krokodýlí večernice, tady Elena a...
2: Taky Katka, ahoj.
1: Já mám dnes takový téma, hodně zajímavý, a je to o tom, že dnešní doba je zrychlená, moc rychle se vyvíjí a posouvá a třeba taková AI, někdy nevím, jestli správně ještě poznáme realitu.
2: Já se obávám, že vůbec ne právě. Jako můj příklad z poslední doby byl, kdy mě tady kolega v rádiu vyfotil ve studiu během vysílání, aniž bych to věděla.
1: A ty jsi mě neskutečně jako nachytala, protože já jsem ti to sežrala i s navijákem.
2: Já to chytla, ale co se stalo? On mi tu fotku, kterou udělal, poslal, ale na ní jsem nebyla sama. Bylo na ní kolem mě 5 vysvalených mladých pešáků. No a když jsem to pak šupla na sociální síť, tak dobrá polovina tomu věřila.
1: A první jsem byla já, která jsem jako hned psala, co jsi to tam měla za borce,
2: no ne,
1: a já
2: chci byla, říkáš,
1: taky.
2: Kde jsem byla, jak to, že jsi mě nezavolala. No a samozřejmě všechny holky kolem mě se zajímaly, kdy kluci zase přijdou. Jenom moje děti na to koukali a říkali, ježiš, to je trapný, to je AI. Tak se podívej, my jsme fakt úplně už mimo hru, my už nerozeznáme realitu. To znamená, že tahle doba není pro starý, ale no.
1: To se nás přece netýká vůbec.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, jsou s vámi večernice Katka
2: a Elena, krásný večer.
1: Dobrý večer, tak dneska tady rozebíráme téma AI, taky různých domácích robotů, kteří místo, aby jsme je ovládali my, mám dost často pocit, že ovládají oni nás. My třeba máme robotický vysavač, který se jednou dal z ničeho nic sám do pohybu a začal vysávat. Tak jsem se strašně jako vyděsila, pak jsem si říkala, ježiš, ten je ale chytrej, protože poznal, že máme doma strašný bordel a dal se do práce. No a nakonec jsme zjistili, že můj manžel v práci neměl chvilku co dělat a ovládal to na dálku telefonem, takže tohle jako vypekl, jo.
2: To je horší varianta, já jsem si říkala, že to je fakt dobrý, že je to takhle jako vymakaný a chytrý, že teda fakt vidí každý to smítko a tak. No, já mám teda zážitek z televizí, to se nám jako stává docela často, já jsem fakt neodhalila doteď, co to je, proč to dělá, ale začne z ničeho nic hrát jako v noci televize. A když se mě to stalo poprvé, tak já jsem šla takovým tím tichým krokem do toho obyváku s tou napřeženou rukou, pěst, jako že budu boxovat, že za ten roh prostě vyběhnu, jo, jako taková ta bojovnice Xena, jo, a ona tam jako jela televize, takže já nevím, čím to je, je
1: tak to chytrý. Vypadá, že u vás straší stejně jako u nás.
2: Je to tak.
0: Krokodýlí večernice, každou středu večer. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador ML Open. Děkujeme moc Rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer. Zdraví vás Krokodýlí večernice. Elena.
2: A Katka, hezký večer. Tak Eli, co jsi na mě připravila?
1: No Kači, já tady mám takový téma, který už jsem s tebou chtěla strašně dlouho tady si neřešit, ale povídat si o něm, protože to je taková zajímavost, o které jsem nedávno vůbec nevěděla a teď na to narážím pořád. A to je K-pop. Říká ti to něco?
2: Matně mě to něco říká. My jsme se o tom bavili, je to jako pár, bych řekla, týdnů, možná měsíců zpátky a pořád jsme se k tomu tady nějak nestihli dostat. Mm-hmm. Ty jsi to na mě vybalila, že je to u vás doma jako velký trend. U nás doma moje děti na to moc neujíždí, takže tím pádem ani jako já. Nicméně jsem zaznamenala, že písnička, kterou hrajeme i u nás na Krokodýlu, Huntrix Golden, vyhrála letos Oscara jako nejlepší filmová píseň, což mě jako hodně překvapilo, ale dobře, je to jihokorejská píseň, se nemýlím. No a ty jsi říkala, že u vás je K-pop teďka strašně v trendu.
1: Tak... Hele, spíš takhle, abych to uvedla na pravou míru, spíš je to tak, že je v trendu u právě těch teenagerů. Mm-hmm. U nás doma je to chvilku tak a nejvíc na tom asi ujíždím já. A právě na té písničce Golden, kterou
2: ty
1: ale trumfla pozor.
2: Trumfla svou dceru, jo.
1: Hele, trumfla a to se stává dost často, ale tu písničku jsme si i my dvě spolu zaspívali v autě, takže je taková hodně chytlavá.
2: Je chytlavá, ale nechcete to v našem podání vůbec slyšet.
1: A já myslím, že jo.
2: Ne, nechcete, ale každopádně, jestli půjdete na jednu z prvních akcí, které se odehrajou na nové hale multifunkční, která roste na výstavišti a má být otevřena, pokud se nemýlím, na podzim,
1: ano.
2: Tak jeden z prvních koncertů má být právě K-pop. Takže kdo bude v první řadě, je úplně jasný. Tady Elena.
1: Já tam budu.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, přátelé, jsou tady s vámi večernice, Elena
2: a Katka, krásný večer přejeme. Dnešní doba a hlavně dnešní jako děti jsou opravdu hodně dál, než jsme třeba my jako rodiče. Projevuje se to samozřejmě i v mluvě, v tom, jaký používají výrazy. Ty s tím máš taky svou bohatou zkušenost.
3: Všichni známe takový to jako random a je to hrozně set a deep.
2: Mečujeme.
3: Mečujeme, ano. A jako nejhorší na tom je, že člověk z toho má nejdřív hroznou srandu a pak to vlastně používá taky, jo.
2: No ale hlavně ve chvíli, kdy to začneš používat, tak jsi pro ty děcka úplně nejtrapnější.
3: Trapák jako nejvyšší kategorie, jo. A pak jsou tady ještě takové ty zkratky, jako BTV, VTF, OMG a teď to říkej prostě. To je pokec jak blázen.
2: Pak ti ještě řeknou, mami, dobrý, je to ASMR. Takový ty zvuky, jako že třeba nechtíka máš, tání. A no, já tomu taky nerozumím. Každopádně, čemu jsem naposledy rozuměla velmi dobře, bylo v tramvaji, když mi nějaký mladý kluk řekl, jestli si nechci sednout, tak asi vítej, babi, tady máš místečko.
3: On měl špatný oči.
2: No, bohužel neměl. A já taky nemám špatný zrak a moc dobře vidím, když se dívám na naše krokodýlí hodiny, že už je nejvyšší čas předat štafetu našemu kolegovi Jarečkovi. Vyrazíte do Pelíšku.
1: Krásný večer!
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: 17. červnová noc je před námi, krokodýlí plíšek se nám rozjíždí, Jarek Hamala vám přeje krásný poslech, pohodu, dobrou náladu a užijeme si další hity

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Ej, vybral jsem si skvěle, ej, firmu Klimastyle,
2: www.klimastyle.cz.
0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.
4: Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Jdeme se kouknout na sochu svobody, ta nás okouzluje. Spousty z vás, kteří jste vyrazili do New Yorku, tak jste ji určitě okoukli pořádně. No a ta připlula právě dnes v roce 1885. Ano, přímo do New Yorku. Teď ale my plujeme na vlně krokodýla za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: Rádio Krokodýl.
1: Hit za hitem.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Na kroku dílu jsou připravené další hity. Jarek přeje hezký poslech. Teď budeme hrát do Svita. V Svitavě nás ladí a poslouchají na 96,3 FM. Tak pěkný poslech, hezkou noc a užívejte s námi. Hit za hitem.

Hity jsou připravené stále pro vás na Krokodýlu. Dnes máme světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. Jenom byste viděli, čím zajímavý ten 17. červen je. Teď ale také přání krásné noci a užívejte z Krokodýla. Hit za hitem.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
2: www.klimastyle.cz.
4: Děkujeme vám, děkujeme vám.
5: No vám, i tobě, a taky tobě.
6: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Právě vy.

Půlnoce nám blíží, na vlně Krokodýla s vámi Jarek. Nezapomeňte, že i zítra po ránu pro vás máme prachy. Prachy přímo do ruky, tak držte vlnu Krokodýla, vyplatí se to ode mě. Teď největší hudební výběr. Krásnou noc.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: funto.
1: Do Brna míří vesmírný obr, na Kraví hoře představí 12-metrový model Jupiteru a na něj se těšíme. Věřím, že si to užijeme. Ano, Kraví horu letos ovládne vesmírný obr, na brněnský festival Planet dorazí Gigalon, 12-metrový model Jupiteru, který bude největší instalací v historii oblíbené akce. Doprovodí ho i 4 měsíce největší planety sluneční soustavy a model černé díry. Těšme se na to, užijeme si to. Teď si užijeme na krokodýlu další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Brněnský dramatik Milan Uhde oslaví 90. Krátce předtím dopsal také novou hru. A to je báječné. Spisovatel, dramatik a někdejší politik Milan Uhde oslavil v brněnském divadle Husa na provázku s předstihem své 90. narozeniny. Během programu zazněly ukázky z jeho tvorby i z písně Pro banditu. Uhde zároveň prozradil, že před několika týdny dokončil novou divadelní hru, kterou nabídl divadlu Na zábradlí. Tak doufejme, že nová hra zavítá také i sem k nám do Brna. Teď vy zavítejte do světa skvělých hitů. Máme je pro vás tady na Krokodýlu.

Přítelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.